0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Naším dnešním hostem je sportovní lékař doktor Jaroslav Zinkoklich, který přivedl doslova k úžasu celou světovou medicínu. A některé jeho metody a zásady naznačují, že hranice lidských možností bude opět v nedohlednu.
2: No, nelze ovšem zapomínat na EKG.
1: Jenomže my jsme si vás pozvali, Zinkoklich, abyste pohovořil o vašich převratných zásadách správné životosprávy sportovce.
2: No, největší rozruch vyvolal hlavně můj jídelníček, který jsem rozpracoval pro jednotlivé sporty. Tak například boxerům jsem zakázal pít nápoj, který v nich podvědomně vyvolával depresivní a poraženecké nálady.
1: Jaký nápoj?
2: No, KKO. Čili obyčejné kakao. To já těm dalibákům zakázal, jo?
1: Když se to hláskuje, tak kakao. No. To je hezký nápad, ano. No. No, pokud vím, tak především ale váš zásah do jídelníčku atletů měl pozitivní ohlas.
2: Ano, šlo konkrétně o výškaře a tyčkaře, kterým pomáhá

0: cítím, že náš rozhovor by už měl pomalu skončit, takže já vám děkuji.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

nejlepší hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V našich intimních hovorech jsme nemohli vynechat interprety populární hudby. Karel Outsider je stálicí na hvězdném nebi naší pop music, takže ho nemusím dlouze představovat. Zpíváte rád o lásce?
2: No, podívejte, na lásce stojí vlastně celá moje image. A dostávám spoustu dopisů, ve kterých moji příznivci píší, že to dělám dobře.
1: No však také už nejste žádný nováček, máte letité zkušenosti.
2: Jo, tak zkušenosti tu určité jsou. Rád bych také pozval touto cestou všechny své příznivce na podzim do pražské Lucerny, kde oslavím kulaté výročí své umělecké činnosti koncertem nazvaným 30 let zajímám mladé.
1: Dnes se o lásce hodně mluví. Jaký je váš názor na lásku?
2: Víte, já neumím moc mluvit, já umím zpívat. Odpověď na tuto otázku najde každý, prosím pěkně každý, na mé poslední LP desce, která se jmenuje Z lásky nám slezly vlásky. A nebo vám řeknu jinou věc, poslechněte si můj nejnovější hit, jehož děj je zasazen do operačního sálu v nemocnici. Jmenuje se Láska prochází žaludkem. Víte, a já tam v tom refrénu se vracím k prvním láskám. Jo?
1: Ano. Mladí lidé vidí ve vás, zpěvácích, jo, své vzory. Snaží se vás napodobit. Víte, jaký jste ve skutečnosti, v soukromí?
2: No, tak jako každý jiný. Žiju skromně. Malou vilku. Malé autíčko. Malou plachetničku. Já vlastně nemám nic velkého. Kromě daní teda.
1: No a obligátní otázka. Jaké jsou vaše umělecké plány?
2: No podívejte, právě jsem dokončil svůj televizní recital, který se jmenuje Jsem obyčejný, jsem jeden z vás. Jde o fiktivní příběh, ve kterém se zvolna vracím do pracovního procesu.
0: Na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tím se dostáváme, přátelé, k dalšímu tématu, totiž k Cimrmanově tvorbě symfonické. V roce 1892 seznámil se Cimrman úplně nečekaně s kovářem Wolfgangem Jirsou. A hned, jak ho před kovárnou v kožené zástěře spatřil, věděl, že se nedá nic dělat, že o něm bude muset napsat programní symfonii. My si tuto skladbu popíšeme a pan profesor Vondruška bude tak laskav a přehraje nám alespoň ty nejzajímavější hudební motivy. Tak, skladba Kovář Jirsa je trojvětá. Otevírá ji majestátní téma ohně. Rytmické furiozo měchů, zvonící kovadliny a sršících jisker zvolna přechází v plastický popis kovárny a jejího okolí. Kovárna je malé sešlé stavení s kamennou podezdívkou. Ta je vyjádřena durovými akordy žestových nástrojů. Jenomže je to v žestích. Dřevník je vzdálen od kovárny 20 kroků. Ještě dva. Kolem tohoto dřevníku se vine pěšina do vsi vzdálené asi 1,5 kilometru. Aha, tak z časových důvodů vynecháme. Široko daleko kolem kovárny není vůbec žádný les. Tady se veškerá dřeva v orchestru na 16 taktů odmlčí. Ale kovář dříví potřebuje a získává je od souseda Kukačky, no a někdy od souseda Nýblta. A zajímavé je, že oba sousedé mu je přivezou vždycky v pondělí. Pozor, to je úterý. Ano. No a celé téma je potom ukončeno mohutnou patetickou kódou. To potom v orchestru vyzní trochu jinak. Tak to byla první věta. Druhá věta je lahodným zpěvným popisem kovářovy rodiny. Tak je to především starší syn Jakub, který dlí v kovárně vlastně jen o nedělích, neboť bydlí v okresním městě, kde studuje na gymnáziu ve druhém ročníku. Co?
2: Sekunda.
1: Ano, do sekundy chodí. Učí se dobře, jen v počtech trochu pokulhává. To je reparát asi. Mladší synek Hans, ten se bude od příštího podzimu pravděpodobně učit klempířem, protože veškerého Hanse hrají výhradně plechy. Tklivé andante, smyčce, ho zastihuje na malinách, hoboj. Kovářova žena Betty, drobná světlovláska, čeká další děcko. Buben. Dědeček s babičkou tráví většinu času na hřbitově. Babička však někdy o půlnoci rodinu krátce navštěvuje. Třetí věta programní symfonie Kovář Jirsa je pozoruhodná hlavně tím, že se nedochovala. O jejím osudu existují dvě dosti rozporné verze. Tak norský badatel Skansen ve své studii, kam se poděla třetí věta, soudí, že Kovář Jirsa je dvojvětý a že třetí větu vůbec nemá. No, to je velice primitivní přístup. Naproti tomu náš český hudební znalec, doktor Emil Frey, nyní správce zámku Březnice, nás upozornil na dopis, který Cimrman za svého březnického pobytu dostal od skladatele Zdeňka Fibicha.
2: Vášková Sýrsa, píše Fibich, mě docela upoutal. Je to svěží, dovedně napsaná věc, až na třetí větu, která je vysloveně špatná. Proto vám ji ani neposílám zpět.
1: Tak, vy asi tušíte, k čemu tady došlo. Doktor Fey nás upozorňuje, že dopis byl psán roku 1894, což je shodou okolností rok, kdy Zdeněk Fibich, pracující, jak víme, jako skladatel, velice zdlouhavě, namáhavě a stěžka, a možná, že by se dalo říci i pane profesore,
3: i pomalu.
1: Ano. Tak tento skladatel uvádí hned dvě nová díla rychle po sobě, což se mu nikdy předtím nepodařilo, ani potom. A to operu Bouři a Selanku v Podvečer. Doktor Frey se domnívá, že ta uvozovky dole, ztracená uvozovky nahoře, třetí věta Cimrmanovy skladby je buď předehrou Bouři, a nebo ji Fibich použil jako druhé téma zmíněné Selanky, totiž jako melodii známou pod názvem Poem. Asi znáte z krematorií. No, podívejme se na tyto dvě možnosti. Jde-li o předehru k Bouři, pak by to znamenalo, že se kovář Jirsa během třetí věty z kovárny vystěhoval. Ano, ano, tam byl typický špediter motiv. Vystěhoval a přenechal jí svému švagrovi za směšně nízkou cenu. Směšnost té ceny je krásně vyjádřena laškovnými smyky kontrabasu a několika údery dražebního kladívka. Jde-li o poem, pak Jirsa kovárnu naopak rozšířil přístavbou nového hospodářského křídla. Hospodářské křídlo. A původní dřevěné části nahradil zděnými. Divo. Tak tolik, děkuji profesoru Vondruškovi, tolik tedy k programní symfonii Kovář Jirsa.
3: Jestli dovolíte, pane kolego, já dostal teď takový nápad. Co kdybychom teď divákům řekli nějakou anekdotu na osvěžení, co říkáte?
1: Pane profesore, nezlobte se, já mám anekdoty rád, ale no? Tento pořad je koncipován jinak.
3: Ale ona je k věci náhodou.
1: Je krátká aspoň.
3: No tak to není. Tak, ale já si ji pokusím zkrátit. Tak to bylo takhle. Cimrman si jednou vyšel na odpolední vycházku. Na krátkou odpolední vycházku.
1: Dobře, no.
3: A co čert nechtěl, v kamenitém terénu Jizerských hor se mu náhle ulomil železný bodec jeho vycházkové hole. Jeho krátké vycházkové
1: hole. Ano, tak už to radši neskracujte, prosím.
3: Zašel do blízké kovárny a požádal kováře o spravení. Kovář, byl to právě ten váš kovář Jirsa, víte?
1: Jo, tak to je o kováři Jirsovi, no tak to jsem měl říct.
3: Ten kovář Jirsa se na tu podíval a pak řekl větu, kterou si Cimrman pro její úžasnou vtipnost.
1: Asi nerozumíte, pro její úžasnou vtipnost.
3: Okamžitě zapsal do svého poznámku.
1: Do svého poznámkového sešitku. To bylo jen citoslovce smíchu.
3: Kovář Jirsa tehdy řekl, to jste divný chodec, když vám chybí bodec, jo, prostě takhle, jak mě tady sežíte, to jste divný chodec, když vám chybí bodec.
1: Je to celé, pane profesor. Ano, skončil jste?
3: Ano, ovšem takový příhod mohu vyprávět.
1: Ne. Já. Myslím, že pro ilustraci to bylo až. Další kapitolu, totiž kapitolu o Cimrmanově činnosti hudebně pedagogické, teď otevře inženýr G.A. Rumlena.
3: Tam byla ještě taková věc, jste si z toho možná nevšimli. Takový slovo je tam chodec a bodec, jo. To mně třeba připadá úplně skoro jako rým.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Kiss.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Tam, kde leží Little Big Horn, je indiánská zem. Tam přijíždí generál Custer se svým praporem. Modrý kabáty jezdců, stíny dlouhejch karabin a z indiánských signálů po nebi

plovil bych hornu, se vznáší smrti stín. Padají jezdci z koní, výstřely z karabin. A lince modrých kabátů, barví krev červená, Menciusů je statečný a dobře svůj kraj zná.

proč kastel neposlouchá ta slova barovná. Pak všechno ticho a jen tam duní nad krajem. V oblaku prachu mizí Siouxů vítěznej kmen. Cáry vlajky hvězdnatý po kopcích vítr vál. Tam uprostřed svých vojáků

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Dobrý večer. Já se musím předem omluvit, že nebudu dělat pro sebe tak typická rozmáchlá gesta, protože se mi stala taková věc, že když udělám rozmáchlejší gesto, tak se mi nevrací sako. A to jsem zhubnul. Bylo to horší. Já tam to sako ani nedostal jednu dobu. Na to, aby se vrátilo. Ale to je, tomu se říká obezita nevinných. Já už jsem se tak narodil. Říkala kdysi nebožka paní Šajnflugová Olinka Bohouškovi Záhorskému, svýmu kolegovi. Povídá Bohušku, čím to je, že když tě pozoru, tak buď jíš, nebo o jídle mluvíš, nebo na žrádlo myslíš. A seš furt jako lund. Co já se natrápím, co já si navymýšlím, jídel, aby byla výživná, vydatná a abych nepřibírala. A podívej se na mě. Ale je v tom něco nespravedlivého. Jestli já, když jím, tak se do mě dostává falešný vzduch, povídala. Protože já jsem jednou udělal takový pokus, že jsem po koupání v lehkém, odváženém župánku vstoupila na váhu, ta ukázala 60 kg. Vzala jsem z blízkého stolečku předem odváženého buřta, který měl 5 deka, váha ukázala 60 kg a 5 deka. Na váze jsem buřt snědla, váha ukázala 63. To je můj případ. Já říkám, já jsem trošku zhubnul, pak jsem byl hospitalizován. To nemá s hospodou nic společného. I když já jsem si to taky původně myslel. Já jsem až zajásal, když lékař říkal, budete hospitalizován. Já jsem pár, no ale já už jsem dlouho nepil, abych to ještě uměl. No, tak jsem takovej trošičku nesvůj. A hlavně se koukám, je tu někde pan Efa? Tak je to v pořádku. To bylo ještě v dobách, kdy televize byla v plenkách a ta obrazovka dělala psí kusy. Hned se to celý zvarhankovatilo, hned to poskočilo sem, hned tam, hned se pokroutil obraz. A my dělali nějaký voice band, asi 15 tam bylo na obrazovce, naši na to koukali. Pořád normálně, najednou ten obraz se šíleně pokroutil. Vy tam, ty, takhle vypadali. A Karlíka to vyrovnalo. A náš dědeček povídá. Náš děda povídá, deklamujou všichni pěkně, ale jaký ten Efa je fešák.

0: napsat, můžu k těm já se rovnat?
1: Dobře, tak nech inzerci stranou a seznam se v kavárně. To je vůbec nejlepší způsob. Já ti dám lekci v seznamování, jo? Tak si představuj.
0: Ano.
1: Představ si, jsme v kavárně, jo? Já sedím u stolku, mám třeba pivo a párek, jo? A jsem pohledná ženská, jo? Představuješ si to.
0: Jo? No tak, kavárnu bych viděl. Ale to pohledný děvče se mi ne a ne vybaví.
1: Snaž se, to jsem já.
0: No právě. No, jakou s takou z ženštinu vidím.
1: V pořádku, tobě bude stačit. Tak jdeš ke mně a co řekneš?
0: Nazdar, Slávku.
1: Nejsem Slávek, jsem ženská, co řekneš?
0: Aha, promiňte, slečno, není kromě vás v kavárně ještě nějaké jiné děvče?
1: To je výborný, to je skutečně skvělý, to se ti povedlo. A na to ženská vyskočí a vrhne se ti kolem krku. Tak znova, vypadni z kavárny, úplně špatně to bylo. Ještě jednou.
0: Mám zabouknout?
1: Dvakrát. Naposled to zkouším. Jsme v kavárně. Sedím u stolku. Jsem pohledná ženská.
0: No.
1: Ticho.
0: Odložit v šatně.
1: Nepůjdeš k dámě v Hubertusu.
0: Když má párek a pivo.
1: Ticho. Přicházíš ke mně a říkáš. Slečno, je vedle vás místo? Zkus to.
0: Ano. Ustupte číšníku, jdu k dámě. Promiňte, slečno, je vedle vás zaměstnání?
1: Chcete říct si místo. Pomáhám ti, víš?
0: Ano, místo. Pardon, trapně jsem se spletl při pohledu na vás.
1: Tak to jsem přeslech. Je vedle mě místo.
0: Už dlouho, že? A jak se na vás tak dívám, dlouho ještě bude.
1: Nejsi nápadník, ty jsi dřevo. Tebe budu mít do smrti na krku, ty se neseznámí. Pojď sem.
0: A jo. Je. Jak to, Slávku, že nás to nenapadlo dřív, takováhle jednoduchá věc?
1: Protože ty nejjednodušší věci napadají člověka až na konec.
0: To je úplně nádherný. Prosím, omámit ženy zpěvem. Tak snadná záležitost tam jen ani nepřijde. Madono má, jen tobě a těm očím pí.
1: Ticho! Který... Já chci taky mámy.
0: Prosím, můžeš se přidat. Madono má, jen tobě a těm očím tvým, o kterých sním.
1: Ticho! Tuhle neznám.
0: Neznáš. A tady je na omámení naprosto nejlepší. Madono má, jen tobě
1: a těm... Říkám, že ji neznám.
0: Ne a polu začerná.
1: A byl to můj nápad.
0: O lásce, mandolína. A kterou znáš?
1: Kterou znám. Na omámení znám, drahý můj.
0: Prosím. Drahý můj.
1: Počkej. Neměli bychom se s diváky teď rozloučit, abychom potom nerušili umělecký dojem z naší písně?
0: No, rozmyslíme si to. Drahý můj. Jo, ano, pardon. My se s vámi rozloučíme a vy potom v klidu vychutnáte náš nevšední a nehledaný zpěv. Dámy a pánové, končí návštěvní den, v jeho závěru Miloslav Šimek a Jiří Grossman téměř zvítězili v soutěži o Milušku Voborníkovou.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ahoj, holubice.
2: Ježíš, manko, te, co tady děláš?
1: No, bydlím tady, ne? To víš, když jsem to dřív, tak jsem tady jako na koni. Něco se stalo?
2: Nic, totiž já nevím.
1: Už jsi spala, viď? Co? Já ti vyrušil. No tak se probuď, holubice. Víte, že jsem si vás ani nevšim. Promiňte, hezký večer, že ano?
3: No, hezký.
1: Tak máš, Andulko, to no. Přece, představ. No co to, co koukáš?
2: Je to Jaromír, pan Poupě.
1: Těší mě, já jsem Kubíček. Nebude vám vadit, pane Poupě, že to, když si tady trochu dělám pohodlí, co? No víte, já jsem 6 hodin na cestě.
3: Ne, to je trapná situace, já bych snad raději šel.
1: Ale jděte, kam byste teďka chodil? Jenom se nenechte rušit, tak klidně pokračujte v jednání s manželkou.
3: Tedy promiňte, já vám nerozumím, v jakém jednání.
2: No, přece v jednání, no, jak jsme prvé...
3: Takhle, ano. Ale to já přece nemůžu. Vy byste se na to jen tak koukal?
1: Proč ne? Vy z toho děláte, prosím vás. My s Androu mezi sebou nemáme žádný tajnosti. No klidně pokračujte, no.
3: Ale já už jsem jaksi, no, skončil. No, my už jsme hotovi.
1: No, to je škoda. Já jenom, že jsem se do toho taky mohl jako zapojit, no. Poradit vám, víte, jak si z nadhledu, no.
2: Abys rozuměl?
1: No.
2: Pan Poupě no. Je doktor.
1: No, dík, já jsem to tušil hned, říkal jsem si, no, to je doktor nebo zahradník.
3: Proč zahradník?
1: Ale prosím vás, to já mi řekl jenom tak, no čichněte k sobě, voníte jako celý květinářství.
2: Totiž, abys rozuměl, mně se udělalo nevolno, tak jsem zavolala pohotovost a přišel, no, Poupě.
1: No, a proč mu neříkáš doktore? No to je jedno, nevypadáš dobře. Ty nevypadáš dobře, holubice. Mimochodem, pane doktore, jak to s ním vlastně vypadá? Helejte se, ale žádný latinský názvy, jo? Já jsem lajk, já bych to stejně neto.
3: No, jak si, že ano, já bych řekl, no...
2: Migréna.
3: Ano, tak.
1: To já jsem rád, že to není nic vážného. Migréna, to je jako hlava, palice, že jí bolí, že jo?
3: Ne, já vidím, že tomu nevěříte, ale já na vašem místě bych tomu taky... No, no vy si nejprve děláte legraci a pak mi dáte přes hubu, že... Já na to nemám nervy.
2: Pane doktore, Poupě, uklidněte se.
3: Ne, co pak to jde?
1: Ale, no ale proč? Když vy mě nepustíte ke slovu, proč bych vám ubližoval, pane doktore? Za to, že takhle v obětavě zasahujete po noci? Prosím vás. Sakra, Andulo, kde mám župán?
2: Já nevím.
3: Já.
1: No ano, vy jste si ho zřejmě vypůjčil, pane doktore, no to nic.
3: Je to čisto ona, já bych si nikdy nedovolil, ne. Já ho hned svleču, ano, no to je trapast.
1: Ale prosím vás, co byste ho svlíkal, když pod ním nic nemáte, jen si ho nechte. Jen si ho nechte, když se v něm dobře cítíte. Janko, kde mám bačkory? Jo, vy jste si vzali mý bačkory a to je zase hezký, že jste se přezul, víte. Ale na druhé straně já se zatím, ale já se bez nich obejdu. Vidíte, je, když vy máte mou fajfku. Ale to se mi nelíbí, pane doktore, to ne, s tou fajfkou, víte, hlíte se, fajfky a manželky, ty se nepočnou. Ale to nic, to byl jenom takový for, berte to tak.
3: Já nechápu, kam tím vším míříte, skončeme tuto trapnou záležitost, já jdu.
1: Ale podívejte se, když už tady, pane doktore, když už jste jednou tady, tak byste se mi mohl podívat na kuří boka.
2: Co?
3: Cože?
1: No na kuří boka.
3: Ale proč mě takhle trápíte? Já už dál nemůžu,
1: tady.
3: Já nemůžu.
1: Napijte se, doktore, to vám udělá dobře.
3: Neudělá, proč mě tady vůbec držíte?
1: Já, že vás držím, já vás nedržím.
3: Moment, tak já můžu odejít?
1: Ale no pokud chcete, proč ne? Naschledano.
3: Děkuji.
2: Naschledano.
1: Poslyš, Andulo.
2: No.
1: Tenhle ten doktor, to byl nějaký cvuk, nezdálo se.
2: Evžene, Evžene, nech už toho, proboha, nech už toho. Jestli chceš, tak se rozvedeme, ale k čemu tohle to divadýlko?
1: Ale jaký divadýlko? No já nevím, co to pořád meleš.
2: No proč mě trápíš? Co pak tobě je to, co se stalo, úplně jedno?
1: No hlavně, že jsi zdravá, že je tělí.
2: Evžene, já mám strach, že jsi se zblázním. Co pak ti to nedošlo?
1: Ježišmarja, no. Došlo. Ano. Já ho zabiju. Já to padoucha zabiju.
2: Vidíš? No, konečně normální reakce. A co uděláš se mnou?
1: S tebou nic, toho cvoka zabiju, protože odešel v mým pyžamu v bačkách a kešem ještě s mou fajfkou.
0: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Třetí epocha, tatínek. Když tatínek vychodil školy, vzal místo na jednom statku. Statkář ho honil po dvoře jako nadmuté kozy, aby se co nejlépe zapracoval. Brzy se dostavily výsledky. Po měsíci přestal dělat pomocné práce a do roka to dotáhl až na pracovní zařazení samostatný odpovědný pacholek. Za nějaký čas se tatínek přestěhoval do města. Začínal tam jako lepič tapet. Již na první zakázce zjistil, že mu toto řemeslo nepůjde. Vytapetoval nějakou místnost tak, že kolem dokola byly na zdi samé boule. Vytapetoval místnost další a zase to samé. Jak je to možné? Dělám vše podle návodu. Někde musím dělat chybu, bude to nějaká prkotina, řekl si tatínek a začal se pídit popříčně boulí. Když tu záhodu rozluštil, sám se tomu musel smát. Taková hloupost. Zapomněl vždycky sundat ze zdi obrazy.

0: Tatínek se vrátil na venkov a pracoval nějaký čas na veterinární stanici. Divím se, jak mohl tuto práci dělat. Zvířata neměl nikdy moc rád a choval se k ním někdy až nepřátelsky. Jednou jsem jej přistihl, jak drží v ruce stonožku a říká: mám mě ráda, nemám mě ráda, nemám mě ráda. Řekl to asi 100krát, ale pak, to zas musím uznat, pustili na svobodu. Ale i tak si myslím, že se tatínek na veterinu nehodil. Tatínek se opravdu chytil až jako agronom v JZD Bakovice v severních Čechách. Měl tam vynikající výsledky, spolupracovníci si jej tam vážili. Ale nejvíce jej jako agronoma ocenili, když zjistil příčiny katastrofální neúrody, která postihla předešlý rok jejich družstvo. Zjistil, že nezaseli.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý hled.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přátelé, budu vám vyprávět takovou malou detektivní příhodu, kterou mi vyprávěl jeden můj známý a kterou současně zažil loňského roku v Jugoslávii. On sám byl do této příhody tak trochu zapleten, takže celý případ bude věrohodný a... Prosím vás, co je tam? Tady musí být ticho, tady nemůžete rušit.
2: Já vím, že se nenechte rušit, já tady potřebuji nějakou informaci, takže se tady na něco ptám, to je hned, prosím vás.
1: No ale promiňte, teď nemůžete, tady probíhá program.
2: Já vím, že se nenechte rušit, já se tady jenom, já si chci něco zapsat, to je hned, prosím vás. A nebo kdybyste mi to řekl třeba vy... Vy vypadáte dost informovaně, já potřebuji nějakou informaci.
1: No počkejte, promiňte, já vám teď nemohu podávat žádné informace, tady se natáčí pořád.
2: Já vím, já jenom, cože se tu natáčí, říkáte?
1: Pořád se tu natáčí.
2: Ano, tak já si to jen napíšu, tak říkáte, že se tu pořád natáčí, ano?
1: Ale podívejte se, ne pořád, ale pořád, rozhlasový pořad.
2: Jo, pořád, rozhlasový pořad, aha, ano, ano.
1: No.
2: A to je, prosím vás, rozhlasový pořad do rozhlasu, ano?
1: No, ano, do rozhlasu, ano, a proto jako tady nemůžete rušit.
2: Ne, to já nebudu rušit taky, samozřejmě to já nebudu, to se nebojte, to je... Vím přeci, že když se tady teď něco natáčí, že tady nemůžu rušit, jo, to je samozřejmé. Mám přece rozum, ne, to je samozřejmé. To já si to jenom rychle napíšu, víte, a hned to bude, to je hned. To já si to jenom rychle napíšu.
1: Prosím vás, takhle dělejte rychle.
2: Ne, rychle, to já, to bude hned, jen se nebojte, to já zase, když píšu, tak to já píšu rychle, to se nebojte. No tak, někdy samozřejmě taky píšu pomalu, že jo. Ovšem, když vím, jako, že to kvaltuje, že jo, že to potřebuje nějak narychlo, nebo tak. Tak to já píšu rychle, to se nebojte, to já píšu jak namydlenej, to se nebojte.
1: Prosím vás, tak už si to konečně napište.
2: Lidi, už to píšu, vidíte, že už to píšu, to bude hned.

0: Dubna. Ještě nedávno byly Vánoce, už je zase 1. dubna. Toto letí.
1: Prosím vás, dělejte, vždyť vidíte, že tady probíhá program.
0: Už to bude, vidíte, ještě jenom závěr, už to bude.
1: No, tak ještě už to bude.
0: No, tak teďko máme, počkejte, kolik to máme? 20 hodin 30 a ten pořad se jmenuje, jak se jmenuje ten pořad, prosím vás?
1: Co s načatým večerem?
0: Co říkáte?
1: Co s načatým večerem?
0: No tak já ani nevím, asi pak půjdeš někam na pivo, nebo co.
1: Podívejte se, to není otázka, to je název dnešního rozhlasového pořadu. Jo, co s načatým večerem?
0: Jo, tak to je název, já myslím, no, že se mi to ptáte.
1: Ale
0: jako,
1: ne,
0: to název, já rozumím, otázka. Tak, co s načatým večerem? Jo, a vaše jméno ještě, kdybyste měla skvěle řek.
1: Ale no tak to snad je jedno.
0: Ano, to je jedno, tak mi ho jen řekněte a už no, to bude.
1: Budín František.
0: Budín František. A teď, kdybyste se mě, pane Františku, tady ještě podepsal, prosím vás.
1: Na co to chcete?
0: Tady na ten papír se, kdybyste se mě to...
1: Já myslím, jako na co chcete můj podpis, co si to tady píšete?
0: Jo tak, ale já si tady píšu takové alibi, víte?
1: Alibi?
0: Alibi, ano, ano.
1: Jaké alibi?
0: No alibi. Alibi to je takové, ne, alibi, jak bych vám řekl, alibi, to je, když třeba potřebujete dokázat, jestli jste byl nebo nebyl tam, kde jste byl, tak abyste nebyl podezřelý, že byste byl někde, kde jste nebyl, tak musíte právě dokázat, že jste byl tam, kde jste byl. Víte, tomu se říká alibi, jaksi.
1: Podívejte se mě, nemusíte vysvětlovat, co je to alibi, to já přece vím. Nebo se myslíte, že jsem hloupej, nebo co?
0: Ale to ne je zrovna, no. A třeba se pletu, že jo, no člověk neví.
1: Podívejte se, mě by osobně zajímalo, proč si takové alibi pro nic za nic píšete?
0: Pro nic za nic? Jak to pro nic za nic? Snad si nemyslíte, že bych si to psal jen tak pro nic za nic, prosím vás, jo? Ale víte, jak je důležitý mít někdy v zásobě takovýhle alibi? Já měl například kamaráda, ten neměl alibi a víte, jak to odskákal? Že to odseděl, pane. Nepak, pane, to je právě velice důležitý mít takovýhle alibi, že jo? Já si právě proto tady píšu přesně každou minutu, víte, kde jsem byl, proč jsem tam byl, co jsem tam dělal, co jsem tam nedělal, s kým jsem to nedělal, všechno. A kdo tam všechno byl, když jsem to nedělal. Všechno si to takhle píšu a nikdo mě nějak nemůže mít v podezření, že by něco, víte?
1: Prosím vás, a to si takhle píšete?
0: Ovšem, to si sem samozřejmě nepíšu žádný fakta, že jo?
1: Ano.
0: Ale jenom to, co se skutečně stalo, že jo? No prosím, jestli chcete, zeptejte se mě, řekněte nějaký datum.
1: Ale ne, no tak to na tom nezáleží.
0: Jen tak pro zajímavost, řekněte nějaký datum, minutu, já vám přesně můžu říct.
1: Ale no tak 3. května ve 14 hodin.
0: Prosím, podívejte, tady máte, hlejte, duben, květen, 3. května ve 14 hodin, vidíte?
1: No ano.
0: Se mě zastavilo auto na silnici u Kotěhůlek, vidíte? Jsem zrovna jel autem na borůvky.
1: Přesně. Na borůvky?
0: Ano, ano.
1: Prosím vás, přece v květnu nerostou žádné borůvky.
0: No tak, to nevadí, já je stejně nejím, víte. No tak pojďte, tady, nebo tady to máte dál, třeba 14.05, vidíte? Škrtám sirku, abych se podíval, jestli mám v nádrži ještě dost benzínu, vidíte? Přesně všechno třeba, že ano? Nebo tady máte třeba dál 14.30, že ano? Když se kouř poněkud ztratil, rašpluju si z hlavy přiškvařenou čepici, vidíte? Přesně všechno mám napsaný.
1: No,
0: no prosím, jestli chcete, zeptejte se ještě.
1: Ale ne, no tak já vám věřím, no, to není tak důležité.
0: Tak pojďte na mátku, třeba to odevřu tady, helejte. Tak tady máte třeba 6. červen, helejte, řekněte si nějakou hodinu třeba.
1: No, v 15 hodin.
0: 15 hodin, vidíte? Jsem zrovna na zahradě v altánku, vidíte? Tady to máte 15.10, strkám hlavu do úlu, abych se podíval, jak se mě rojejí včely, vidíte? Přesně všecko třeba. No tady máte druhý den, že ano, třeba, řekněte si nějakou hodinu třeba.
1: No tak v 21.
0: 21, vidíte, tady to máte. Vystupuju zrovna v cirkuse Kluckí, jako muž s obří hlavou, vidíte? Přesně mám všechno zapsané.
1: No,
0: a kdybych to ztratil náhodou, tak tady vepředu mám jméno a adresu, vidíte? Josef Šumferle, adresa.
1: Josef Šumferle.
0: Šumferle, ano.
1: Šumferle.
0: Takže...
1: To jméno je mi totiž nějaký povědom. Jo, Josef Šumferle.
0: Šumferle, ano.
1: Teď si vzpomínám, totiž když jsem byl ještě u policie,
0: no?
1: Tak jsme tam hledali nějakýho Josefa Šumferle,
0: no?
1: Který byl podezřelý z vloupání do tamní spořitelny. Ha. Šumferle Josef.
0: Vidíte? Vidíte, pane, už je to tady. Zvloupání, Šumferle, říkáte?
1: No, ano.
0: No tak víte, a vidíte ještě štěstí, že si to píšu. Teď si představte, kdybych to alibi neměl. Tak jsem mohl být v podezření. Když je to bylo, jste říkal?
1: Počkejte.

0: To bylo nějak si... na mý narozeniny 20. dubna.
1: No, 20. Vidíte to, pane, abyste říkal pro nic za nic. Tady vidíte, na co takový alibi je dobrý.
0: Ha. No jo.
1: Teď si představ, který bych to neměl. Tak co, že jsem tam dělal, říkal, v kolik hodin
0: jste říkal? Podezřelý z vloupání do spořitelní. Čekejte, to bylo o půlnoci, 24 hodin.
1: Vidíte, pane, jste říkal pro nic za nic. A co, že to mělo být, jste říkal?
0: No, vloupání do spořitelní.
1: Vloupání do spořitelní, no tak vidíte, tady to máte. No tak vidíte. Tak to souhlasí, no, vidíte.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Hezký večer, vážení přátelé. Jmenuji se profesor Pitkin a naučím vás ho v... Naučím vás ho... Nechte si toho... Já opravdu každýho všechno naučím. Naučím vás ho... hospodářskou geografii. Všichni vyučující mají ve zvyku sebou nosit nějakou názornou pomůcku. A já jsem vám přines ho... já jsem vám přines ho hospodářskou mapu Evropy. Budu se vám snažit názorně vysvětlit základní geografické pojmy. A jestli to nepochopíte, tak se z toho ponaučím a budu se vám snažit to vysvětlit znova. No a pokud můj výklad vás bude nudit, tak mě klidně pošlete do prhe. Tak mě klidně pošlete do pracovny. Já vemu promítačku a pustíme si film o nerostném bohatství České republiky. Tady je mama České republiky. A já vám na úvod řeknu, kde se co těží. Tak ku příkladu, tady na jihu. Na jižní Moravě. Podél norské hranice jsou v obrovský ložiska u uhlí, briket. A ta taky koksu. Tady se ta taky stalo na hlubiny hlubným do dole Luděk Sobota. Došlo k obrovskému výbuchu, aby bylo zavaleno asi 200 horníků. Ale stalo se jim horníkům se nic nestalo, protože by byli zavaleni koksem a ten je strašně lehký. Jenom jim se rozlilo nějaký pivo a uhasilo jim to cigára. Potom tady na severu u bulharský hranici, tam se zase pěstují známý ostravský vokurky. Ale bulhaři, ty kujoni, nám tam pořád pašou rajčata. Takže se tam nežere nic, jenom rajčata. A nejvíc na Velikonoce, to si lidi ty rajčata malujou růj. Různýma barvičkama. No ale už tam taky několik lidí chcí poznat nějaký otrávený barvy. Ono totiž, dřív se tam na Velikonoce barvili okurky. A toto nevadí, barva se voloupe. To nebylo nebezpečné. I když jeden můj kamarádci tam kvůli svýmu děvčeti namaloval jedovatou barvovou okůrku a A oba dostali oba travu krkrve. No, no, a
2: to je pravda.
1: No a potom při za západní hranici o obyvatelstvo, že živí hlavně známý plzeňský syrečky. A tady přímo u hranic s Rakouskem máme naši největší továrnu na syrečky, ale Rakušákům se to moc nelíbí. Nadávají, že je to tam prý strašně smrdí. A že jim tam od nás jde tak strašný smrad, že to vypadá, jako by si u nás celým po pohraničí. Nikdo nemil nohy. A ta taky nás nechtějí do Evropské unie. Kdyby jsme tam nebyli, by se něco zlepšilo. To teprve uvidět, co umíme. No a potom tady u východní hranice s USA, tam se zase na silnici Papa 95. Tam se nejvíc daří kupcům. Trpají zlíkama. Ale night kluby jsou tam pořád narvaný. Oni totiž a amici, co tam jezdí, rádi šampaňský. No, prostě celý na naší republice je vidět veliký hospodářský rozmach. No a proto máme všichni hodně peněz. A o tom to je.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já bych vám řekl, jak já jsem měl protekci, která se velice silně nevyplatila. Když jsem bydlel na Žižkově, tak všichni v baráku už měli telefon, akorát já jedinej jsem telefon neměl. Tak jsem chodil pořád na ty telekomunikace, tam nějaký paní jsem cpal lahve vizoura, kartony amerických cigaret, pětistovky a furt nic. Když to trvalo asi 3/4 roku, už mě to stálo dost peněz a telefon nikde, tak jsem se namíchšel sem tam a oni mě oznámili, že paní Dvořáčkovou zavřeli pro úplatky. Tak vzteklej jsem šel, bylo to na podzim, naštvanej na celý svět, jsem šel po Jiřáku, takhle na Vinohradech a tam zrovna na rohu, kde je nálevna sudového vína, řádili mi kamarádi a burčák byl na ulicích, všecko to tam prostě bylo, tak jsem si dal burčák a tam stál nějaký můj kamarád, kameraman a povedal, proč si naštvaný, a povídám, představ si, co se mi stalo, tak jsem mu vyprávil tu anabázi s tím telefonem, on říká, no to je skvělý, ty máš kliku, tady je sekretářka generálního ředitele telekomunikací. Já pám, to je bezvadný, tam stála taková už trochu chycená, jako slečna, pám, jasně, já to zařídím, já jsem nějaká Eva, pám, ahoj Evo, zítra přijď, Jirko, já ti to zařídím. Já pám, hele, páno, ne, to je opravdu sekretářka, a pám, co mám koupit, kupla her, vizoura tomu řediteli, tak jsem tam přišel s vizourem, dobrý den. A ona říká, hele, já řeknu radši, jako že jsem můj bratranec, já jsem tvoje sestřenice, aby to mělo lehčí průběh, já pám, to je výborný. Tak ona povídá, soudruh řediteli, tady můj bratranec jako přišel, tak jsem mu dal vizoura. A podívejte se, soudruh Krampole, udělám všechno, co bude v mých silách, abyste ten telefon získal. Uplyne týden, 14 dní, 3 neděle, nic. Pámno, trvo, to snad není možný, jak jsem šel normálně zase na ty telekomunikace. Tadle ta moje údajná sestřenice tam samozřejmě nebyla. Byla tam úplně jiná sekretářka. Já pám, prosím vás, já bych chtěl mluvit s tím soudruhem ředitelem. On stál ve dveřích a povídá, tak pane Krampol, telefon nebude. Já povídám, Ježíš, co se stalo? Povídá, vaši sestřenici Evu jsme vyhodili pro opilství a já vám to řeknu upřímně. S takovouhle rodinou, jako jste vy, já nechci mít nic počít.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No, mluvil jsem tady o svých láskách němého filmu a měl bych se taky zmínit o svých láskách současných, tedy myslím jaksi umělecký. No, já bych jmenoval dva své kolegy, které mám nade všecko rád a na které, když se dívám na obrazovce, ve filmu, na divadle, tak mám pocit, vždycky jsem měl pocit, který jsem dlouho neuměl definovat. Až jsem si přečetl nejlepšího z našich kritiků, dědu Vševěda. Tam, kde říká svou slavnou větu, čichám, čichám člověčinu. A já tuto člověčinu čichám a nadšeně čichám, kdykoliv vidím právě tyto dva, Menšíka a Sováka. A říkám si, jak právě v nich dvou je ta zásobárna té člověčiny. S oběma jsem kamarád, léta se známe, ale Sováka navíc ještě léta studuju vědecky. My jsme se poznali, to je strašně let, na vojně, my jsme spolu sloužili dvakrát na vojně, to je tak strašně dávno, že jsme tenkrát jsme ani

0: jedinečný talent, tak si říkám, no pramení to už v dětství. On už jako malý kluk vyrůstal v hospodě. Ne jako host, ne. Jeho tatínek měl hospodu a vedl ho velice tvrdě od malička k fyzické práci. Takže jak Jirka sám říká, než jsem smělý ráno do školy, jsem musel vycídit nálevní pult. A to už tam přicházeli na snídani první notorici. Takový ti, co se po ránu ani nevobujou. A už bačkora honem. Pravidelně jeden, který si denně dával dva velký rumy. Zapa za stůl a řekl rum. A malý Jirka byl na židli, sundal láhev, odšpuntoval na něj mu rum a říká mi, protože už tenkrát jsem byl potvora, tak jsem si počkal, že začne pít. A teprve, když začal pít, jsem tu láhev zašpuntoval, dával nahoru. A on nevydržel to pomyšlení, že bude chtít ještě druhej a já, že to uklízím, tak jsem vždycky tím rumem zakuckal a polil. Takže on jako malej kluk si vlastně vymyslel, narežíroval a zahrál komickou scénu. A pak už tam přicházel další notorik, který mu se zase od pití prej tak strašně třásli už ruce, jo, že pak skončil u basy. A ten zase, než dostal od Jirky ten ranní rum, tak vzal šálu, zavázal si ruku, jakož máte zlomeninu. Závěs normální, jo? Dostal rum, to celý takhle vypil. Jak říká Sovák, měl výtah na prcka.
1: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No, bylo by toho strašně moc, co by se dalo vykládat a vzpomínat na spoustu věcí, ale vzpomenu aspoň ještě na jednu. My jsme jezdívali s provázkem na letní soustředění. To byla vždycky taková docela prima věc, plynulý přechod z dovolené do sezony. My jsme jeli do jižních Čech, většinou to bylo na Komáří louku, ta louka se jmenovala Dobře, protože ti komáři nás navštívili hned po příjezdu a už nás nikdy neopustili. Tam jsme bydleli ve stanech, tam jsme rozeskoušeli hru a přijeli jsme s tím do Brna a tady jsme to vlastně doskoušeli a měli jsme premiéru hotovou. A tam tenkrát, si pamatuju, my jsme šli jednoho večera s Frantíkem z hospody z Jarošova. Byla noc, taková tichá, vlaha, uniletní, jak říkával pan Verich. A jenom občas se ozvala sova a občas šplouchla ryba v nedalekém rybníku a žába kvákla, bylo taky posvátní ticho. A my jsme šli po ty silnici a mlčeli jsme, nic jsme neříkali a bylo nám dobře. A Franta najednou říká, ty poslouchej, Míro, někdo jede na kole. Říkám, no to je možný, no a co jako? No ne, no počkej. Někdo jede opravdu na kole, člověče. Ty víš co, hopni do rigolu? Říkám, proč? Hopni do rigolu. Tam se nedalo nic moc namítat, že já jsem hopnul do rigolu, teď jsem tam seděl v těch kudlibabkách a tam a zima byla a to. A najednou se skutečně z té tmy vyloupnul zvuk. A jel takovej dědek na kole a šněroval to od pangejtu k pangejtu. Patrně jel ze stejný hospody, jako jsme my dva šli z toho Jarošova. A blížil se k nám. Já čekal, co bude. Franta ho nechal dojet až na naší úroveň, takhle. A až byl ten dědek na naší úrovni, tak do té posvátné tichý noci se ho zeptal, jak se ti šlape. Kdyby na něho bafnul, jo. My jsme měli jednoho takového dobromyslného technika, ten nás strašil, vždycky říkal, baf, to jsi zlikl, co? Ale ne, on prostě se ho tiše zeptal, jak se mu šlape. Já nevím, do jaký míry se vyznáte v cyklistice, ale jestli vám třeba říká něco jméno Olaf Ludwig, mistr závěrečných spurtů, no ten by na toho dětka neměl. Protože co s tím se stalo, no veškerý dopingový aféry, to nic není proti tomu. Že před ním byl kopec, ten kopec se jmenoval Strmilovák. Ten vůbec neměl daleko do toho jména, spíš naopak velmi blízko. Ten dědek do toho kopce udělal a zmizel. Já jsem přesvědčený, že jestli ten dědek žije, a já bych mu to přál, pak by si to zasloužil, jestli ještě dneska žije, tak ten brázdí jižní Čechy na kole, protože to byl neskutečně raketový start, jo. No ale to bylo prostě to geniální, to furt ve střehu, jak ten Franta prostě mu vstoupil do života, nechal ho vyjet ten Strmilovák a řekl, no nic, pomalu půjdem a šli jsme. To bylo na něm to obdivuhodný a musím říct, že teda mě docvakla úplně definitivně ta jeho teorie furt ve střehu v Praze, když jsem jednou se byl podívat na víkend na nějakým představení a stál jsem tam v bufetu, jmenoval se Družba, bylo to na dolní straně Václaváku a tam v tom bufetu ve 3 hodiny ráno jste dostali ještě klobásu s hořčicí na přepáleným tuku a to a po nějakým divadle se tam vždycky každý zastavil a já jsem stál vedle takového chlapa, který vypadal jako brněnský Dolfa, pamatujete si na něho, jo? Doktor Špína, jo? Takový prostě ty fousy a prokvetlý nudlem a to měl, jo? A takový smrdutej kabát a teď tam stál, měl tam vystátej důlek v tom bufetu a díval se takovýma moudrýma očičkama na to dění v tom bufetu a vešel takový patrně úředníček s takovou placatou taštičkou a za ním v závěsu na tehdejší dobu ne zcela ještě úplně tak často vydívaná noční sociální pracovnice. Teď on tam vešel, ten úředník, a bylo mu trapně, nechtěl být viděný, jo. A tak jako říkal jenom, prosím vás, já bych chtěl jenom jednu tu čokoládu Milena, jo. A ona mu říkala, jsi normální, koupíš mi snad hořkou, ne? Samozřejmě, dobrý večer, promiňte, ne, tak mi dejte tu hořkou, jednu za těch 8, jo, jak to máte, jako to. Tak mi snad koupíš 2, ne? No jo, pořád, tak, to jsou takové věci, že jo, promiňte, dejte ty 2, ty čokolády, tady máte 16 a my pomalu půjdeme. Já ji ani neznám, víte, ale taková celkem jako, na mě přivěsila, teď chce čokoládu, je to takový život, no, naschledanou a odešli. A ten člověk, co stál vedle mě, s těma nudlema v těch fousech a to pozoroval, pokýval hlavou a pronesl naprosto fatální větu, kterou jsme potom mnohokrát použili a nakonec i dneska zazní.
2: Jojo, pořád se něco děje.
1: Tam to dotuklo všecko, protože furt ve střehu a pořád se něco děje, mě jaksi patří k sobě. Já jsem s Frantou, když jsem byl, musel být samozřejmě furt ve střehu, protože jinak se pořád něco dělo a většinou na můj vrub, ale bylo to krásné to, co se dělo a říkám zcela zodpovědně a rád, nikdy na to nezapomenu. Nikdy nezapomenu díky Frantovi na to, co jsem tady prožil a nikdy nezapomenu na něj. Říkám, doufám, že jednou v těch piškuntálích budeme moct pokračovat. No a protože si myslím, a určitě nebudu daleko od pravdy, stejně jako si to myslíte vy, že v nejlepším je potřeba přestat, tak vám moc krát děkuju za to, jak jste dneska byli a doufám, že se zase někdy setkáme. Naschledanou.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Rádio Jihlava, 101.1 FM.

znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak lunský sníh.

0: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
1: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Pěknou neděli. Do Česka dnes znovu přijde saharský prach. Mohl by snížit teploty, které se odpoledne podle předpovědi budou přibližovat 30 stupňům Celsia. Do přízemních vrstev atmosféry by se saharský prach neměl dostat. Jemný písek, který do atmosféry zvedly bouře nad africkou pouští Sahara, se do Česka dostal letos už několikrát.
1: Co se děje v kraji?
2: Jihlavský vodní ráj zpřístupní venkovní část 20. června. Přibude tam hřiště na plážový volejbal a místa se zastíněním. Podstatně větší investici podnik dokončuje v kryté části akvaparku, kde za více než 100 milionů korun buduje saunový svět. Některá letní koupaliště v kraji se chystají otevřít ještě o něco dřív. V Lukách nad Jihlavou to bude začátkem června, když bude pěkné počasí. Třebíčské koupaliště Polanka ohlásilo zahájení sezony už na tento víkend. Memorandum o porozumění týkající se mírové dohody s Íránem se z velké části podařilo dojednat. Uvedl to včera večer americký prezident Donald Trump. Nyní se podle něj vyjednává o detailech, které mají být brzy oznámeny. Slíbil, že Hormuzský průliv bude otevřen.
1: Sport.
2: Čeští hokejisté porazili v pátém utkání skupinové fáze na mistrovství světa ve Švýcarsku. Slovensko 3-2 a jsou velmi blízko postupu do čtvrtfinále. V čase 52:02 rozhodl za vyrovnaného stavu 2-2 kapitán Roman Červenka, který skóroval bruslí. Slováci na turnaji prohráli poprvé.
1: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: Krásné ráno vám z vln Rádia Jihlava přeje Fugas. Dneska je neděle, máme 24. května. Teď je krátce po 9. hodině a tak své ranní vysílání na Rádiu Jihlava opět otevírá Fugas, který vám všem přeje příjemný poslech. Dneska budu opět servírovat písničky, taky přidám zajímavosti a zábavu. Třeba už za chvilku si řekneme, že nás dneska čeká tropický den. Nebo se taky dozvíme, že ve válce na Ukrajině nastává zlomový moment. Podrobnosti se dozvíte během dnešního vysílání a bude jich samozřejmě velká spousta. No, přeji vám všem dobrý den, dobrý poslech, dobrou náladu. No a posílám hned první mix největších světových i domácích hitů a přeji vám všem, ať se vám hezky poslouchá.
1: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a

Krásnou a pohodovou neděli, ještě krásnější den při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas. Máme dneska 24. května. No a tak se podíváme na to, kdo dneska slaví svátek. Podle kalendáře jsou to Jana, Johana, Vanessa a Inka. Přejeme tedy všem oslavenkyním všechno nejlepší. No a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM a posloucháte nedělní dopolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme 24. května.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Ulice Rantířovská v Jihlavě dostala nový povrch a už pár dnů opět slouží lidem. Rozdíl pocítíte jak v autě, tak na kole, ale i když po ní půjdete pěšky.

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM a v tuto chvíli na vás čekají dvě pranostiky, které jsou platné pro dnešní den. Tak jedna říká, na svátek Vanesy slunce svítí na louky i na lesy. Nebo na svátek Jany rozbalíme stany. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den. No a teď už na rádiu Jihlava další hit za hitem.
2: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Pěkný den. Policisté budou od počátku června do konce září po celé České republice kontrolovat bezpečnost na vodních plochách, řekách a jejich okolí. Pořádat budou také preventivní akce, které mají snížit počty utonutí a rizik při rekreační plavbě a vodních sportech.
1: Co se děje v kraji?
2: Porota vesnice roku 2026 už za týden zamíří na Vysočinu. Na Jihlavsku budou o titul bojovat 4 obce. Přihlásila se Růžená, Milíčov, Suchá a Kněžnice. Soutěž letos slaví svůj jubilejní 30. rok. V minulosti si stuhy v hlavních kategoriích odneslo celkem 8 obcí z regionu, někteří opakovaně. Ukrajina dál řeší problémy s mobilizací. Někteří muži se službě v armádě snaží vyhnout útěkem za hranice. Z neoficiálních statistik vyplývá, že zemi takto opustilo zhruba 70 tisíc lidí. Pohraničníci v poslední době zadržují také dezertéry, kteří nechtějí zpátky na frontu. Někteří k útěku využívají služeb pašeráků nebo volí i tak těžký terén, jako jsou hory, lesy či řeka Tisa, kde nasazují život.
1: Sport.
2: Hokejisté Německa porazili na mistrovství světa ve Švýcarsku Rakousko 6-2 a udrželi naději na čtvrtfinále. Hetrikem a asistencí zazářil Lukas Reichl. Svěřenci trenéra Harolda Krajse poskočili ve skupině A z 6. místa na 4., poslední postupové do play-off. Mají ale odehráno o zápas více než 5. Lotyšsko a 6. USA.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: Krásné nedělní pohodové dopoledne vám z vlna Rádia Jihlava přeje Fugas, který se těší na to, že i po 10. hodině budeme společně trávit nedělní čas, a to ve vlnách 101.1 FM. Jinak samozřejmě, že i v této hodině mám pro vás výběr těch největších světových, ale i domácích hitů a také spoustu zajímavostí. Třeba se mrkneme na to, co zajímavého se kdy událo právě 24. května. No a taky si dáme informace ze světa. Více už se dozvíte za chvíli z vln 101.1 FM. Tak si na to určitě počkejte.
1: Rádio Jihlava 101.1.

0: Posloucháte, dámy a pánové, nedělní dopolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. No a co pak nám kdy přinesl ten 24. květen? Tak třeba v roce 1391 založení Betlémské kaple. V roce 1618 orgán českých stavů Direktorium obnovilo svou činnost. V roce 1786 v Praze na Starém městě z větší části byla zbořena Betlémská kaple. V roce 1884 při technicko-provozní zkoušce parní pouliční dráhy v Brně úřady rozhodly, že za parní lokomotivu lze připojit až 4 vlečné vozy. V roce 1934 Tomáš Garrigue Masaryk byl počtvrté zvolen československým prezidentem. A v roce 1949 3 studenti právnické fakulty UK v Praze byli popraveni z politických důvodů.
1: Tak to

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Modré sklíčko

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM. Máme dneska neděli 24. května a vy posloucháte dopolední vysílání s Fugasem. I dneska se nám rodili slavní. Třeba zpěvačka Leona Machálková, spisovatelka Tereza Boučková, hokejista Viktor Ujčík, ale taky třeba americký zpěvák Bob Dylan. Přejeme tedy všem oslavencům a oslavenkyním všechno nejlepší a pokud mezi mě patříte i vy, tak taky vám a z vln Rádia Jihlava posíláme hudební dárek.

0: Příjemné nedělní dopoledne vám přeje Rádio Jihlava a tím pádem také Fugas. Dneska nás čeká parádní horký letní den, kdy meteorologové předpokládají, že rtuť teploměru by mohla v odpoledních hodinách vyšplhat až na 28 stupňů a místy dokonce překročí i tropickou třicítku. No a k tomu spousta sluníčka. Máme se tedy opravdu dnes na co těšit.
1: Bude hic, Cecilko, hic bude. Václavka řídící chladí do sopránu.
2: Regiojet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis po 29. v Brně.
3: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Vítejte u zpráv. Česko na podzim čekají senátní a komunální volby. Už letos se počítalo s novinkou, informačním systémem správy voleb. Projekt se ale má nakonec odložit. Podmínkou je rychlá změna zákona, která navíc upravuje i třeba podobu hlasovacích lístků.
5: Co se děje v kraji?
6: Obce v okolí jaderné elektrárny Dukovany upravují územní plány tak, aby zabránili nekontrolovanému vzniku nových ubytoven. Obávají se dopadů očekávaného přílivu tisíců pracovníků, kteří se mají podílet na výstavbě nových jaderných bloků. Maďarský premiér Péter Maďar oznámil, že Maďarsko zakáže dovoz významné části zemědělských produktů z Ukrajiny. Nařízení se týká většiny druhů masa, zeleniny, obilovin, vajec a také například medu nebo vína. Vláda krok zdůvodňuje ochranou domácích zemědělců a stabilitou trhu.
5: Sport.
6: Čeští hokejisté postoupili na mistrovství světa ve Švýcarsku do čtvrtfinále. Jistotu jim dala překvapivá výhra Norska nad Švédskem 3-2. Tým kouče Radima Rulíka má po 5 odehraných zápasech 13 bodů. Pátí Švédové jich dosud získali 9, ale před sebou mají už jen jediné utkání a jsou na pokraji vyřazení. Norsko se naopak může dostat do vyřazovacích bojů poprvé od roku 2012.
5: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
7: Jste dobře naladěni, a to na vlnách Rádia Jihlava. Posloucháte odpolední vysílání s Fugasem. Dneska je 24. května a máme neděli. A taky máme krátce po 11. hodině, a tak nás už za chvilku čeká informace o tom, že ještě dneska v Jihlavě soutěží dřevorubci. Více se dozvíte na 101.1 FM už za malou chvíli. Teď vám jen všem popřeji pohodový poslech a pošlu za vámi další hity.
5: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

Posloucháte nedělní vysílání Rádia Jihlava. Rušno a živo bude i dneska v Jihlavském amfiteátru. Po roce se tam znovu koná soutěž v dřevorubeckých disciplínách Eurojack, která je v posledních letech spojená také s festivalem dobrého piva Jihlavské pivní pábení. Kromě vůně dřeva a zvuku motorových pil to bude i o koncertech. Začátek stejně jako včera je i dnes v rovné poledne, tedy už za malou chvíli.

0: Máme neděli, milí posluchači Rádia Jihlava, to s datem 24. dubna.
1: Policie Jihlava.
0: Na místě přišel o papíry 56-letý řidič vozu Jaguar, který po dálničním přivaječi u Jihlavy jel rychlostí 147 km v hodině. Řidiče odhalila ve středu 20. května odpoledne hlídka dálničních policistů z Velkého Beranova, která byla v civilním provedení Škody Superb. V místě, kde je nejvyšší dovolená rychlost 90 km v hodině, jel řidič o téměř 60 km v hodině rychleji. No, kdo ví, co to bylo za řidiče?
2: Je úplně normální, že když někdo potřebuje najít několik tisíc kilometrů za měsíc nebo i za týden, takže jezdí po dálnici svižně, plynule, pokud má před sebou dobrý výhyb brzdy, tak prostě si může dovolit rychleji. Je to úplně normální, dělá to každý.
3: To je vůl! To je vůl!

0: Larsa.
1: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, jeho nedělní dopolední vysílání s Fugasem.
2: Neseme dobrou zprávu.
1: Jihlavští radní schválili pořízení nového mobiliáře v jihlavských ulicích Benešova a Palackého. Tyto dvě frekventované ulice v nadcházejících měsících oživí nová zeleň v květináčích, stromy a také lavičky.
3: Jenom to tady uděláte hezký, pane architekte.
4: Nahoru můžeme na to uvolnit až 35 000.
5: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13. 5.

0: se vám blíží zpátečka a další. A další. A další. A další. A další.
1: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
2: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Jsou tu zprávy, vítejte. Roste počet lidí, kteří mohou létat z drony. Za necelých 5 měsíců získalo pilotní průkaz už téměř 8 300 lidí, o 1200 více než za stejné období v loňském roce. Zároveň s tím se ale zvyšuje počet přestupků. Nejčastěji piloti s dronem létají v zakázaných zónách. Bez zkoušky je možné létat jen s minidronem bez kamery do 250 gramů.
3: Co se děje v kraji?
4: Nová cyklostezka letos na Vysočině propojí obce Štěměchy a Předín na Třebíčsku. Cyklisté a chodci získají bezpečnou cestu mimo hlavní silnici 23, po níž jezdí hodně aut. Další asfaltová stezka tento rok propojí obce Vídeň a Borin na Žďársku. Samosprávy na ně mají slíbené dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Fond v tomto kraji podpoří také vybudování dalšího úseku nábřežní cyklostezky v Náměšti nad Oslavou. Kyjev se stal v noci na dnešek terčem rozsáhlého leteckého útoku. Rusko použilo balistické rakety a drony. První informace mluví o nejméně 4 obětech a 44 zraněných. Na mnoha místech vypukly požáry.
3: Sport.
4: Hokejisté Švýcarska na domácím mistrovství světa deklasovali po suverénním výkonu 9-0 Maďarsko a 6. výhrou si udrželi 100% úspěšnost v curišské skupině A. Hetrikem během necelých 5 minut rozdělených první přestávkou se blízkl obránce Roman Josi.
3: Rádio Jihlava
5: 101.1 FM.
3: Jsme tady s vámi.
6: Krásný den, dámy a pánové, a také dobrou chuť, jestli právě obědváte. Dneska je 24. května, je neděle, máme pravé poledne a já připomínám, že jste se dobře naladili na vlny 101.1 FM. No a Fugas, ten vám všem přeje pohodový nedělní den. Jinak během této hodinky si budeme povídat třeba o tom, kam si zajet na výlet. Tak si na podrobnosti určitě počkejte. Jinak přeji všem klidný a pohodový poslech.
3: Rádio Jihlava. Nejpohodovější.

0: Máme signál.
1: Posloucháte, dámy a pánové, nedělní program Rádia Jihlava s Fugasem a já mám pro vás tip na výlet. Jsme prý národem chatařů. No, tak se můžete zajet podívat do Prahy na Umělecko-průmyslové muzeum, kde probíhá výstava na téma chaty v Česku. Stavitelé chat, víkendových domů, letních sídel, vilových a trampových osad kdysi spojovala touha vymanit se z moderního velkoměsta.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte nedělní vysílání Rádia Jihlava s Fugasem, no a ke každé neděli patří pohádka. Tak tady je.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: Pane policisto, halo, pane policisto!
3: Co se děje?
2: Ukradli mi kolo!
3: Moment, moment, uklidněte se a nejprve mi budete odpovídat na pár otázek, ano? Tak, měl jste na tom kole zvonek? No, neměl. Tak, dobře. Měl jste na tom kole odrazky? Taky ne. Aha, tak milý zlatý, to bude za 500.
1: Naslyšenou u další pohádky.
4: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Posloucháte nedělní vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. No a právě v tuto chvíli na vás čekají čerstvé hudební zprávy.
1: Zatrak, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.
0: Oblíbená pěvecká soutěž Superstar se vrací ve velkém stylu. Na televizní obrazovky nastupuje v moderní a dynamické podobě a v porotě přivítá velká, ale i překvapivá jména. Hodnotit pěvecké výkony budoucích hvězd bude kromě Pala Habery například zpěvačka Eva Farná.
2: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
0: Australská popová ikona vyděsila své fanoušky. Zpěvačka Kylie Minogue odhalila v nové dokumentární sérii natočené pro Netflix šokující střípek z minulosti. 15 let po první bitvě s rakovinou v roce 2005 a úspěšné léčbě i nádor prsu potkal znovu. Má druhá diagnóza pak přišla v roce 2021. Podařilo se mi ji utajit, vzpomínala zpěvačka Kylie Minogue.
2: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
0: Pro klávesistu je poranění prstů na rukách tím nejhorším snem. No a právě to se stalo Michalu Davidovi. Během vaření mu sjel nůž a odnesli to hned dva prsty na levé ruce. Naštěstí to není hluboké a tak se to obešlo bez lékařské pomoci. Ale několik dnů bude teď muset mít prsty olepené náplastí.
1: Zatrak, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
4: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní LEGO Edition z helma Lewis Hamilton ze Scuderia Ferrari HP jen za 1799 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.

hledám světlo, jemuž můžu říci, tvá pomoc mi dnes přišla vhod. Přišlo mi to, přišlo vhod, že usnula tu nepřikrytá.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěknou neděli. Do Česka dnes znovu přijde saharský prach. Mohl by snížit teploty, které se odpoledne podle předpovědi budou přibližovat 30 stupňům Celsia. Do přízemních vrstev atmosféry by se saharský prach neměl dostat. Jemný písek, který do atmosféry zvedly bouře nad africkou pouští Sahara, se do Česka dostal letos už několikrát.
0: Co se děje v kraji?
1: Jihlavský vodní ráj zpřístupní venkovní část 20. června. Přibude tam hřiště na plážový volejbal a místa se zastíněním. Podstatně větší investici podnik dokončuje v kryté části akvaparku, kde za více než 100 milionů korun buduje saunový svět. Některá letní koupaliště v kraji se chystají otevřít ještě o něco dřív. V Lukách nad Jihlavou to bude začátkem června, když bude pěkné počasí. Třebíčské koupaliště Polanka ohlásilo zahájení sezony už na tento víkend. Memorandum o porozumění týkající se mírové dohody s Íránem se z velké části podařilo dojednat. Uvedl to včera večer americký prezident Donald Trump. Nyní se podle něj vyjednává o detailech, které mají být brzy oznámeny. Slíbil, že Hormuzský průliv bude otevřen.
0: Sport.
1: Čeští hokejisté porazili v pátém utkání skupinové fáze na mistrovství světa ve Švýcarsku. Slovensko 3-2 a jsou velmi blízko postupu do čtvrtfinále. V čase 52:02 rozhodl za vyrovnaného stavu 2-2 kapitán Roman Červenka, který skóroval bruslí. Slováci na turnaji prohráli poprvé.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Posledních 60 minut s Fugasem na rádiu Jihlava je před námi. Stále je neděle 24. května a vy se kromě spousty skvělých hitů v této hodince můžete těšit třeba na informaci o tom, co vás čeká, pokud se chystáte na dovolenou do Thajska. Tak si na podrobnosti určitě počkejte a já přeji všem pohodovou neděli a posílám další hit za hitem.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Thajská vláda se kvůli obavám o národní bezpečnost rozhodla zpřísnit pravidla pro bezvízový pobyt zahraničních turistů, informují o tom tiskové agentury. Oznámený krok zkrátí 60-denní devizový pobyt, který Bangkok zavedl pro 93 zemí, a to včetně Česka a Slovenska.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Leží policista na louce, kouká na měsíc a říká: "Čo, to je dálka, to je dálka." Přijde k němu kolega a ptá se ho, proč naříká. A policista: "Vidíš tu dálku?" "No vidím, a co má jako bejt?" "No náčelník mě poslal na měsíc na školení."

Posloucháte, dámy a pánové, rádio Jihlava Fugas vám všem přeje krásnou neděli s datem 24. května. Toto datum nás právě bude zajímat, protože míříme do pražského Klementina, kde budeme porovnávat teplotní hodnoty. Tak zatím nejtepleji bylo 24. května v roce 1953, kdy bylo 31,2. Nejstudenější 24. květen byl v roce 1867, bylo jen 3,5 stupně. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na 15,3. Why wait to say, at least I did it my way.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
2: I could stay awake just to hear.

0: Posloucháte nedělní vysílání Rádia Jihlava. Fugas vám všem přeje krásný den s datem 24. května. Čas nás ale dostrkal do doby, kde se s vámi už musím rozloučit, protože celé nedělní odpoledne už ve své gesci bude mít moje kolegyně Katka. Tak si to tady společně užívejte a já vás zvu na zítřek v 11 hodin dopoledne, tady na vás opět budu čekat. Do té doby, čau vás, Fugas.
1: Rádio Jihlava 101.1

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkný den. Policisté budou od počátku června do konce září po celé České republice kontrolovat bezpečnost na vodních plochách, řekách a jejich okolí. Pořádat budou také preventivní akce, které mají snížit počty utonutí a rizik při rekreační plavbě a vodních sportech.
0: Co se děje v kraji?
1: Porota vesnice roku 2026 už za týden zamíří na Vysočinu. Na Jihlavsku budou o titul bojovat 4 obce. Přihlásila se Růžená, Milíčov, Suchá a Kněžnice. Soutěž letos slaví svůj jubilejní 30. rok. V minulosti si stuhy v hlavních kategoriích odneslo celkem 8 obcí z regionu, někteří opakovaně. Ukrajina dál řeší problémy s mobilizací. Někteří muži se službě v armádě snaží vyhnout útěkem za hranice. Z neoficiálních statistik vyplývá, že zemi takto opustilo zhruba 70 tisíc lidí. Pohraničníci v poslední době zadržují také dezertéry, kteří nechtějí zpátky na frontu. Někteří k útěku využívají služeb pašeráků nebo volí i tak těžký terén, jako jsou hory, lesy či řeka Tisa, kde nasazují život.
0: Sport.
1: Hokejisté Německa porazili na mistrovství světa ve Švýcarsku Rakousko 6-2 a udrželi naději na čtvrtfinále. Hetrikem a asistencí zazářil Lukas Reichl. Svěřenci trenéra Harolda Krajse poskočili ve skupině A z 6. místa na 4., poslední postupové do play-off. Mají ale odehráno o zápas více než 5. Lotyšsko a 6. USA.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Hezké odpoledne z rádia Jihlava zdraví Katka. Policie dokončila stavbu parkovacího domu vedle svého krajského ředitelství v Jihlavě. Buďte s námi, mám podrobnosti.
0: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.

Hezké odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava. Policie dokončila stavbu parkovacího domu vedle svého krajského ředitelství v Jihlavě. Náklady na stavbu byly asi 70 milionů korun. Pro parkování do roka upraví také dvůr za svým sídlem. Parkovací místa pak budou moci využívat i lidé mířící na jednání na policii. Zatím dům sloužil jen pro policejní techniku. Celkem policie investuje asi 112 milionů korun. Tolik novinky z našeho města, teď další hity Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Stojí opilec u stromu v parku a čůrá. Přijde k němu policista a přísně se ptá: občané, tady se smí močit? Chlap má mnou ruku a říká: jo, klidně si ulev.

Na rádiu Jihlava před námi další hity a taky podrobnosti o tom, že investice do stavby dvou nových jaderných reaktorů u Dukovan je podle stanoviska Evropské komise v souladu s cíly smlouvy o Euratomu. Podrobnosti za chviličku.

0: Hezké odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava. Investice do stavby dvou nových jaderných reaktorů u Dukovan je podle stanoviska Evropské komise v souladu s cíly smlouvy o Euratomu. Podle mluvčí společnosti elektrárna Dukovany 2, která je investorem projektu nového jaderného zdroje, je stanovisko sice nezávazné, ale má velkou politickou váhu a bere se v potaz při dalších řízeních. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava, mějte hezké odpoledne.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé?
2: Já, natürlich.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já, sicher.
1: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13. 5.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Vítejte u zpráv. Česko na podzim čekají senátní a komunální volby. Už letos se počítalo s novinkou, informačním systémem správy voleb. Projekt se ale má nakonec odložit. Podmínkou je rychlá změna zákona, která navíc upravuje i třeba podobu hlasovacích lístků.
0: Co se děje v kraji?
1: Obce v okolí jaderné elektrárny Dukovany upravují územní plány tak, aby zabránili nekontrolovanému vzniku nových ubytoven. Obávají se dopadů očekávaného přílivu tisíců pracovníků, kteří se mají podílet na výstavbě nových jaderných bloků. Maďarský premiér Péter Maďar oznámil, že Maďarsko zakáže dovoz významné části zemědělských produktů z Ukrajiny. Nařízení se týká většiny druhů masa, zeleniny, obilovin, vajec a také například medu nebo vína. Vláda krok zdůvodňuje ochranou domácích zemědělců a stabilitou trhu.
0: Sport.
1: Čeští hokejisté postoupili na mistrovství světa ve Švýcarsku do čtvrtfinále. Jistotu jim dala překvapivá výhra Norska nad Švédskem 3-2. Tým kouče Radima Rulíka má po 5 odehraných zápasech 13 bodů. Pátí Švédové jich dosud získali 9, ale před sebou mají už jen jediné utkání a jsou na pokraji vyřazení. Norsko se naopak může dostat do vyřazovacích bojů poprvé od roku 2012.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Pěkný den, díky, že ladíte Rádio Jihlava. Katka s vámi. Víme, kdo vyhrál architektonickou soutěž na dva nové mosty chystané vysokorychlostní tratě u Světlé nad Sázavou. Buďte s námi, dozvíte se to také.
0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým

říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: krutnou nudu.
1: Hezké odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Architektonickou soutěž na dva nové mosty chystané vysokorychlostní tratě u Světlé nad Sázavou na Havlíčkobrodsku vyhrálo studio Béle. Soutěži na podobu dalšího mostu chystané železnice ve Velkém

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vrátí se manžel z nenadání domů, manželka má doma milence a muž ho vyhodí z okna v 10. patře. Manželka se na něj vyčítavě podívá a praví: jestli budeš takhle pokračovat, tak za chvíli nebudeš mít žádné kamarády.

0: Vyladíte rádio Jihlava a nás to moc těší. Hezké odpoledne. Víme, že moderní dopravní uzel v Jihlavě vstupuje do závěrečné fáze a víc informací dodám za pár minut.
1: Hravé jaro na rádio Jihlava.

0: Pěkné odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Teď k tomu, co jsem nakousla. Moderní dopravní uzel v Jihlavě vstupuje do závěrečné fáze. Cestující už využívají nové kolejiště i podchod a na konci května se otevře Evropská ulice. Slavnostní otevření dopravního terminálu je naplánované na konec června. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava. Mějte krásný den.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Já, natürlich.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Já, sicher.
2: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.

zas ta kina, si moje vím, to jenom já. Si srdce vrah mých snění, na stěnách fotky mění, slzy v hrách.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Jsou tu zprávy, vítejte. Roste počet lidí, kteří mohou létat z drony. Za necelých 5 měsíců získalo pilotní průkaz už téměř 8 300 lidí, o 1200 více než za stejné období v loňském roce. Zároveň s tím se ale zvyšuje počet přestupků. Nejčastěji piloti s dronem létají v zakázaných zónách. Bez zkoušky je možné létat jen s minidronem bez kamery do 250 gramů.
0: Co se děje v kraji?
1: Nová cyklostezka letos na Vysočině propojí obce Štěměchy a Předín na Třebíčsku. Cyklisté a chodci získají bezpečnou cestu mimo hlavní silnici 23, po níž jezdí hodně aut. Další asfaltová stezka tento rok propojí obce Vídeň a Bory na Žďársku. Samosprávy na ně mají slíbené dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Fond v tomto kraji podpoří také vybudování dalšího úseku nábřežní cyklostezky v Náměšti nad Oslavou. Kyjev se stal v noci na dnešek terčem rozsáhlého leteckého útoku. Rusko použilo balistické rakety a drony. První informace mluví o nejméně 4 obětech a 44 zraněných. Na mnoha místech vypukly požáry.
0: Sport.
1: Hokejisté Švýcarska na domácím mistrovství světa deklasovali po suverénním výkonu 9-0 Maďarsko a 6. výhrou si udrželi 100% úspěšnost v curišské skupině A. Hetrikem během necelých 5 minut rozdělených první přestávkou se blízkl obránce Roman Josi.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Přeji krásnou neděli, díky, že ladíte Rádio Jihlava a víme, že Regionální muzeum v Litomyšli zahájilo v pátek výstavu o umění kuchařském. Další podrobnosti za chviličku.
0: Rádio Jihlava 101.1

Myšlina Svitavsku zahájilo v pátek výstavu o umění kuchařském, kterou připravilo k 200. výročí vydání slavné domácí kuchařky Magdaleny Dobromily-Rettigové. Kromě ní se ale bude věnovat i dalším kuchařským knihám a zavede návštěvníky do dobových kuchyní z 19. století. Teď ale před námi další hit za hitem Rádia Jihlava pro váš lepší víkend.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ona říká jemu, hele, pořád se spolu bavíme jenom o sexu, co takhle hudba? Hudba? No jasně, hudba. Hele, už si to někdy zkoušela na pianu?

0: Rádio Jihlava taky v neděli, díky vám za to. A víme, že Jihlava dokončila nové záchytné parkoviště Park and Ride v Mostecké ulici poblíž nákupního centra a sportovišť. Další podrobnosti za pár minut.
1: Rádio Jihlava. 101,5.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.

Hezké odpoledne, díky, že posloucháte rádio Jihlava také dnes. Jihlava dokončila nové záchytné parkoviště Park and Ride v Mostecké ulici poblíž nákupního centra a sportovišť. Řidičům nabídne 49 bezplatných parkovacích míst s možností stání až na 24 hodin. Součástí úprav byla také oprava části vozovky a zpevnění dalších parkovacích míst. Teď ale před námi další hity rádia Jihlava. Přejeme k

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěknou neděli. Do Česka dnes znovu přijde saharský prach. Mohl by snížit teploty, které se odpoledne podle předpovědi budou přibližovat 30 stupňům Celsia. Do přízemních vrstev atmosféry by se saharský prach neměl dostat. Jemný písek, který do atmosféry zvedly bouře nad africkou pouští Sahara, se do Česka dostal letos už několikrát.
0: Co se děje v kraji?
1: Jihlavský vodní ráj zpřístupní venkovní část 20. června. Přibude tam hřiště na plážový volejbal a místa se zastíněním. Podstatně větší investici podnik dokončuje v kryté části akvaparku, kde za více než 100 milionů korun buduje saunový svět. Některá letní koupaliště v kraji se chystají otevřít ještě o něco dřív. V Lukách nad Jihlavou to bude začátkem června, když bude pěkné počasí. Třebíčské koupaliště Polanka ohlásilo zahájení sezony už na tento víkend. Memorandum o porozumění týkající se mírové dohody s Íránem se z velké části podařilo dojednat. Uvedl to včera večer americký prezident Donald Trump. Nyní se podle něj vyjednává o detailech, které mají být brzy oznámeny. Slíbil, že Hormuzský průliv bude otevřen.
0: Sport.
1: Čeští hokejisté porazili v pátém utkání skupinové fáze na mistrovství světa ve Švýcarsku. Slovensko 3-2 a jsou velmi blízko postupu do čtvrtfinále. V čase 52:02 rozhodl za vyrovnaného stavu 2-2 kapitán Roman Červenka, který skóroval bruslí. Slováci na turnaji prohráli poprvé.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Hezké odpoledne z rádia Jihlava zdraví Katka. Policie dokončila stavbu parkovacího domu vedle svého krajského ředitelství v Jihlavě. Buďte s námi, mám podrobnosti.
0: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.

0: odpověď skrytá.
1: Hezké odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava. Policie dokončila stavbu parkovacího domu vedle svého krajského ředitelství v Jihlavě. Náklady na stavbu byly asi 70 milionů korun. Pro parkování do roka upraví také dvůr za svým sídlem. Parkovací místa pak budou moci využívat i lidé mířící na jednání na policii. Zatím dům sloužil jen pro policejní techniku. Celkem policie investuje asi 112 milionů korun. Tolik novinky z našeho města, teď další hity Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, kolik míst v hotelu si zamluví desetičlenná vládní delegace na Bahamách? Žádné. Každý už tam má totiž vlastní vilu.

0: Na rádiu Jihlava před námi další hity a taky podrobnosti o tom, že investice do stavby dvou nových jaderných reaktorů u Dukovan je podle stanoviska Evropské komise v souladu s cíly smlouvy o Euratomu. Podrobnosti za chviličku.
1: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Hezké odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava. Investice do stavby dvou nových jaderných reaktorů u Dukovan je podle stanoviska Evropské komise v souladu s cíly smlouvy o Euratomu. Podle mluvčí společnosti elektrárna Dukovany 2, která je investorem projektu nového jaderného zdroje, je stanovisko sice nezávazné, ale má velkou politickou váhu a bere se v potaz při dalších řízeních. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava, mějte hezké odpoledne.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní autochladnička Senkor jen za 1849 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkný den. Policisté budou od počátku června do konce září po celé České republice kontrolovat bezpečnost na vodních plochách, řekách a jejich okolí. Pořádat budou také preventivní akce, které mají snížit počty utonutí a rizik při rekreační plavbě a vodních sportech.
0: Co se děje v kraji?
1: Porota vesnice roku 2026 už za týden zamíří na Vysočinu. Na Jihlavsku budou o titul bojovat 4 obce. Přihlásila se Růžená, Milíčov, Suchá a Kněžnice. Soutěž letos slaví svůj jubilejní 30. rok. V minulosti si stuhy v hlavních kategoriích odneslo celkem 8 obcí z regionu, někteří opakovaně. Ukrajina dál řeší problémy s mobilizací. Někteří muži se službě v armádě snaží vyhnout útěkem za hranice. Z neoficiálních statistik vyplývá, že zemi takto opustilo zhruba 70 tisíc lidí. Pohraničníci v poslední době zadržují také dezertéry, kteří nechtějí zpátky na frontu. Někteří k útěku využívají služeb pašeráků nebo volí i tak těžký terén, jako jsou hory, lesy či řeka Tisa, kde nasazují život.
0: Sport.
1: Hokejisté Německa porazili na mistrovství světa ve Švýcarsku Rakousko 6-2 a udrželi naději na čtvrtfinále. Hetrikem a asistencí zazářil Lukas Reichl. Svěřenci trenéra Harolda Krajse poskočili ve skupině A z 6. místa na 4. poslední postupové do play-off. Mají ale odehráno o zápas více než 5. Lotyšsko a 6. USA.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Pěkný den, díky, že ladíte Rádio Jihlava. Katka s vámi. Víme, kdo vyhrál architektonickou soutěž na dva nové mosty chystané vysokorychlostní tratě u Světlé nad Sázavou. Buďte s námi, dozvíte se to také.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio.

Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Hezké odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Architektonickou soutěž na dva nové mosty chystané vysokorychlostní tratě u Světlé nad Sázavou na Havlíčkobrodsku vyhrálo studio Béle. V soutěži na podobu dalšího mostu chystané železnice ve Velkém Mezříčí zvítězil návrh od společnosti Blank Architekti a AZ Geo. Před

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Po mnoha neúspěšných zkouškách navštíví student profesora se dvěma láhvemi. Dvě za dvě. Nejsem žádný úplatný člověk. A když? Tak nejvíš 4 za 4.
0: Znáte nějaký vtip? Pošlete nám ho. Produkce@radiojihlava.cz

0: Vyladíte rádio Jihlava a nás to moc těší. Hezké odpoledne. Víme, že moderní dopravní uzel v Jihlavě vstupuje do závěrečné fáze a víc informací dodám za pár minut.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Pěkné odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Teď k tomu, co jsem nakousla. Moderní dopravní uzel v Jihlavě vstupuje do závěrečné fáze. Cestující už využívají nové kolejiště i podchod a na konci května se otevře Evropská ulice. Slavnostní otevření dopravního terminálu je naplánované na konec června. Teď ale zpátky k hitům Rádio Jihlava. Mějte krásný den.
1: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Zase střílejí do lidí, naštěstí v cizích krajích. U nás všechno je v pořádku, chlapi v hospodě, děti si hrají. A tam rodina u stolu dostane úřední zprávu. Váš syn byl zastřelen, zaplaťte za popravu. Ale táto, zas jsem tě 10 roků neviděl. Já nechci motorku, co si mi slíbil.

že jsem ještě naživu, že taky nejsem zastřelený. Zase střílejí do vzduchu a do špatných lidí, tak všechno je v pořádku, když Pán Bůh to řídí. Všichni se sejdeme.

jak mám uvěřit, že tam nahoře bude všechno, jak to tady dole chceme. Jak mám uvěřit, že budem všichni úplně jinačí, že se cestou do nebe samým štěstím pomátneme. Zase žena mi vyčítá, že jsem málo doma, už dávno není to v pořádku, láska se nedá dělit dvěma a naše rodina u stolu čeká úřední zprávu, ale střílet se nebude

0: není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Pan Koláček říká účetní. Ve výplatním sáčku jsem měl o 200 korun míň. No počkejte, posledně jsem vám dala o 200 korun víc. Proč jste tehdy mlčel a teď si stěžujete? No, jedna chyba se omluvit dá, ale tohle už je druhá.

0: ještě dýchá poslední a svět se točí.
1: Hravé jaro na rádiu Jihlava.
2: Shine bright like a diamond.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Po mnoha neúspěšných zkouškách navštíví student profesora se dvěma láhvemi. Dvě za dvě. Nejsem žádný úplatný člověk. A když? Tak nejvýš 4 za 4.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Paní Novotná jde na policii, že se jí před měsícem ztratil manžel. No a to jdete pozdě? Teď už žádnou pachovou stopu nenajdeme. No právě, já jdu pozdě proto, abych měla jistotu, že už ho nenajdete.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Poslouchejte vy, mladí, my jsme měli jako děti dar poslouchat. Já jsem slyšel příběh mýho tatínka, jak byl zatčený místo Leciána 100krát. A řekl jsem si ještě o 100 poprvé. A dědeček nás zase vyprávěl, náš dědeček, který si nebyl schopen vzpomenout, když babička řekla, dětku, ty jsi byl venku, jak je tam? Tak dědek povídá, já tam byl jenom chvilku. Babička pohá, no tak dobře, ale prší tam nebo svítí slunko, a on povídá, mlha, ale už možná padla, aby to ale ze světový války, ne ze světový, z tý prusko-rakouský si pamatoval na den všecko, no lhal nám asi, já nevím. Tak mi poslouchali, až do chvíle, kdy pak některá tetička se utnula a řekla najednou, zapomněl, že jsou tam děti. Jo, Maška je zase v tom. Ježiš, teď, maminka nás všecky děcka vyházela, vyhodili v obyčejní istrice Jendu, který byl menší postavy takový. Ale on se nebránil, protože věděl, že my děti jdeme do stroje a budeme si hrát na gynekologii. Takový to bývávalo na Moravě a mohlo by to být zase.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

práce se svým bohem, smíření s tím, co je kolem, všechno nezískáš ve škole, lidi hrají cizí role, pak i život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky, vždy se vrátí to, co šíříš, nejde jenom vodu.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pro dnešní večer jsem zvolil nádherné téma a to je erotika. O tom budeme hovořit. To je téma, které se nás všech dotýká. Přátelé, žijeme v přesexualizované době. Kam se podíváte, samý sex?
2: Ano. Vy taky, pane, že jo?
1: Počkej, co tam koukáš?
2: To říká, kam se podíváte, všude samý sex, tak tady koukám, na koho to platí. Dobrý den, milostivá paní.
1: To je obrazně. Já to myslel obrazně, samozřejmě, já myslel noviny, rádio, televize.
2: A to máte pravdu, přátelé, v televizi to je samý sex.
1: No.
2: Já vás apeluji, samé porno.
1: Ano.
2: Tam se člověk podívá. Penthouse, Playboy, peříčko, počasíčko, všude se koupou.
1: Jsou čistotní, to je
2: Midlej. Kdo na to má pořád koukat? Jsou čistotný, jo?
1: No.
2: Prosím tě, to já přijdu domů. Podevřu si lednici. 7 přihrádek, 7 programů. A jak jsem spokojený.
1: Ano, přátelé. Správně, tohle to je důvod, proč tady dneska děláme tenhle ten pořad. Jsou mezi námi lidé, kterých se vlastně sex ještě nedotkl. To jsou taková erotická holátka. A právě pro ně je určen náš pořad Chmíříčko.

0: ve kterém budeme vyučovat praktickému sexu.
1: Ano, přátelé, to je, ano. Je taková doba, přátelé, dokonce. Sex se vyučuje už na základní škole. Pořád... Sexuální výchova, mládeže se tomu říká. Co, pane? Vy jste mě ve škole dílny, že jo? A taky jste vyrost. A vaše děti? Sexuální výchova. Paní, vy jste měla co? Ruční práce. Vyšívání. A vaše děti? No, skoro to samý. Přátelé, na rovinu. Sex se dneska před ničím nezastaví.
0: Ne, pozor, nemáš pravdu. Nemáš pravdu. Je jeden bod, před kterým se i sex musel zastavit. A to je náš první žák, přátelé. To je člověk, jehož fyziognomický a duševní schodek je tak veliký, že mu prakticky zabraňuje setkat se s jakýmkoliv děvčetem blíž.
1: Kdo to je?
0: Ne. Ne. Ne. Alois, já ti blahopřeji.

0: Já ti blahopřeji, byl jsi zvolen naším prvním žákem. Ty jsi byl zvolen za člověka, který v sexu daleko nedošel.
1: Protože já s tím staré české přísloví s poctivostí nejdál dojdeš.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vy vypadáte dost informovaně. Já potřebuji nějakou informaci.
2: No počkejte, promiňte, já vám teď nemohu podávat žádné informace. Tady se natáčí pořád.
1: Já vím, já jenom mi... Cože se tu natáčí, říkáte?
2: Pořád se tu natáčí.
1: Ano, tak já si to jen napíšu, tak říkáte, že se tu pořád natáčí, ano?
2: Ale podívejte se, ne pořád, ale pořád, rozhlasový pořad.
1: Jo, pořád, rozhlasový pořad, aha, ano, ano.
2: No.
1: A to je, prosím vás, rozhlasový pořad do rozhlasu, ano?
2: No, ano, do rozhlasu, ano, a proto jako tady nemůžete rušit.
1: Ne, to já nebudu rušit taky, samozřejmě to já nebudu, to se nebojte, to je... Vím přeci, že když se tady teď něco natáčí, že tady nemůžu rušit, jo, to je samozřejmě. Mám přece rozum, ne, to je samozřejmě. To já si to jenom rychle napíšu, víte, a hned to bude, to je hned. To já si to jenom rychle napíšu.
2: Prosím vás, takhle dělejte rychle.
1: Ne, rychle to já, to bude hned, jen se nebojte, to já zase, když píšu, tak to já píšu rychle, to se nebojte. No tak, někdy samozřejmě taky píšu pomalu, že jo. Ovšem, když vím, jako, že to kvaltuje, že jo, že to potřebuje nějak narychlo nebo tak. Tak to já píšu rychle, to se nebojte, to já píšu jak namydlenej, to se nebojte.
2: Prosím vás, tak už si to konečně napište.
1: Lidi, už to píšu, vidíte, že už to píšu, to bude hned. Tak dneska máme, dneska, to se nebojte, to je... Víte, že vy jste tak trochu podobnej mojí manželce?
2: Ano.
1: Až na ten knír ovšem, víte?
2: Dovolte, přece já žádný knír nemám.
1: No vy ne, ale moje manželka, víte?
2: Prosím vás, podívejte se, tady běží program.
1: Ne, už to bude, dva, vidíte, že už to píšu, už to bude. Tak dneska máme 1. dubna 1965. No vidíte, už to bude, to je hned. Jak ten čas letí, vidíte, už zase 1. dubna. Ještě nedávno byly Vánoce, už je zase 1. dubna. Toto letí.
2: Prosím vás, dělejte, vždyť vidíte, že tady probíhá program.
1: Ne, už to bude, vidíte, ještě jenom závěr, už to bude.
2: No,
1: no tak ještě, už to bude. No tak teďko máme, počkejte, kolik to máme, 20 hodin 30 a ten pořad se jmenuje, jak se jmenuje ten pořad, prosím vás?
2: Co s načatým večerem?
1: Co říkáte?
2: Co s načatým večerem?
1: No tak já ani nevím, asi pak půjdeš někam na pivo, nebo ale. Co?
2: Podívejte se, to není otázka, to je název dnešního rozhlasového pořadu,
1: jo,
2: co s načatým večerem.
1: Jo, tak to je název, já myslím,
2: no,
1: že se mi to ptáte,
2: ale
1: jako,
2: ne,
1: to
2: název,
1: já rozumím,
2: otázka.
1: To je otázka, no, tak... Co s načatým večerem? Jo, a vaše jméno ještě, kdybyste měla skvěle řekl.
2: Ale no tak to snad je jedno.
1: Ano, to je jedno, tak mi ho jen řekněte a už no, to bude.
2: Budín František.
1: Budín František. A teď, kdybyste se mě, pane Františku, tady ještě podepsal, prosím vás.
2: Na co to chcete?
1: Tady na ten papír se, kdybyste se mě to...
2: Já myslím, jako na co chcete můj podpis, co si to tady píšete?
1: Jo tak, ale já si tady píšu takové alibi, víte?
2: Alibi?
1: Alibi, ano, ano.
2: Jaké alibi?
1: No, alibi. Alibi to je takové, ne, alibi, jak bych vám řekl, alibi, to je, když třeba potřebujete dokázat, jestli jste byl nebo nebyl tam, kde jste byl, tak abyste nebyl podezřelej, že byste byl někde, kde jste nebyl, tak musíte právě dokázat, že jste byl tam, kde jste byl. Víte, tomu se říká alibi jaksi.
2: Podívejte se mě, nemusíte vysvětlovat, co je to alibi, to já přece vím. Nebo snad myslíte, že jsem hloupej nebo co?
1: Ale to ne zrovna, no. A třeba se pletu, že jo, no člověk neví.
0: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: S odstupem doby míním, že mi tatínek byl více než dobrým otcem. Ještě předtím, než jsem nastoupil do první třídy obecné, dal mi tatínek sám základy všeobecného vzdělání, takže jsem měl před ostatními spolužáky pěkný náskok. Od tatínka jsem už věděl, že součet úhlů v trojúhelníku je vždycky 3. Že mravenec je náš nejmenší sudokopytníček. Že až mistr Jan Hus zavedl libovolné psaní obojího i, tvrdého i měkkého, takzvaný způsob podobojí. Tatínek mě také vždycky vedl k tomu, abych měl hezký vztah k věcem. Říkal, že když nebudu mít věci rád a nebudu na ně hodný, ani věci pak prý na mě nebudou hodné a nebudou mi sloužit. Rozkřípané pero, že už mě nic nenapíše, nenamazané kolo, že mě už nikam nedoveze, neudržovaný automobil, že mě může i zabít. Tatínek mi jednou říkal, že jeho auto má ho za dobré zacházení tak rádo, že když vejde do garáže, tak zavrtí radostí výfukem. Myslím si, že s tím vrtěním výfuku tatínek neměl úplně pravdu. Jednou jsem si koupil nové MBčko a to vrtělo výfukem hned, aniž mohlo ještě poznat, jestli mám ho rád nebo ne. Vrtilo čím dál tím více a do týdne mu upadl. Když jsem měl jít na vojnu, tatínek dělal, co bylo v jeho silách, abych dostal modrou knížku. Posílal na vojenskou zprávu fotografie mojí malé postavy, situované vedle krabičky od sirek, aby dokázal, že mám podmíru. Nebylo to však nic platné a musel jsem nakonec narukovat. Když jsem se vrátil z vojny, tatínek měl strach, že se ožením a že mě tím ztratí. Snažil se mi ženy všemožně znechutit. Říkal, že při troše dobré vůle najde se i na té nejkrásnější ženě něco ošklivého. Tvrdil, že manželka je v podstatě cizí tlustý chlap, který ti leze na nervy.
0: Nejpohodovější hudba.

0: další?
1: Co říkáte?
0: No, co si přejete, chci vědět.
1: Já? Jo, tak co jsem to chtěl?
2: Lístky do kina.
1: Lístky do kina.
0: No, chtěl, ano. To je mě jasné, ale na co?
1: Na to, aby mě tam pustili, abych se tam dostal do kina.
0: No, to já vím také, ale no. Na co chcete jít? Na jaký film?
1: Jo, na jaký film? No tak já se chtěl na ten italský nebo španělský, nebo jak se jmenuje ten...
0: Včera, dnes a zítra?
1: Co?
0: Na včera, dnes a zítra?
1: Ne, jenom na zítra, bo na včera to už bych nesíl, jo.
0: Ano, na zítra.
1: A co hrajete zítra?
0: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
1: Co?
0: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
1: Ano, jak to, že hrajete zítra v sobotu večer? Zítra je pátek, ne?
0: No ano, ale to hrajeme právě v sobotu večer a v neděli ráno.
1: Ano, tak ano. Na neděli ráno nechci, abych chtěl na zítra, teda na pátek večer, na zítra.
0: Ano, a to hrajeme právě film v sobotu večer a v neděli ráno.
1: Ano. No. Ale oni to hrajou taky v neděli ráno. Že bych chtěl v neděli ráno.
2: Nevím, jak chceš, ale v neděli.
1: No jo, to je pravda, to ještě spím, že jo.
0: Tak na kdy teda to chcete?
1: Co říkáte?
0: Ptám se, na kdy teda chcete ty lístky?
1: Jo, tak na kdy, no tak mi dejte tedy anebo na sobotu, mě dejte dva lístky na sobotu.
0: Dobře,
1: teda, no, ano.
0: Dobře.
1: A co hrajete v sobotu?
0: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
1: Co?
0: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
1: Ano. A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
0: No, teď vám to říkám.
1: Ano.
0: To hrajeme včera, dnes a zítra.
1: Ano, a po zejtří?
0: Po zejtří, myslíte, v neděli to hrajeme v sobotu, večera, v neděli ráno.
1: Ano. A v pátek nehrajete nic?
0: Ano. A co
1: hrajete v pátek?
0: No, to už jsem vám taky říkala. Ano. To hrajeme taky v sobotu, večera, v neděli ráno.
1: A v pátek odpoledne?
0: To hrajeme včera, dnes a zítra.
1: Ano, a jak se jmenuje ten film, co hrajete?
0: Teď už jsem vám to řekla aspoň pětkrát.
1: Tak to jsem asi přeslej, nebo co? Název toho filmu, jak ten film jmenuje, vidět.
0: Ano, ale to už jsem vám několikrát řekla.
1: Tak?
0: Záleží na tom, na kdy ty lístky chcete.
1: Ano, no, tak buď na zítra, nebo na pozejtří, vítěl, ano.
0: No, tak zítra hrajeme v sobotu večera, ano? V neděli ráno a pozejtří hrajeme včera, dnes a zítra.
1: Ano. Já nevím, ona mě podle říká, kdy to hrajou. Já nejsem z toho se dozvědět, co vlastně hrajou. No, tak.
0: Tak
1: mi dejte dva na dnešek, dva na zítra, dva na pozejtří. Na včera už nechci žádnej. A v sobotu, neděli a v neděli ráno taky dva. No tak, já si to tam, jak se kouknu, co hrát, teď druhý zahodím. Rozumím, to je dobrý. Tak,
0: toto trvalo.
1: A jo, no, tak,
0: 114 korun mi dáte.
1: To je dobrý. Tak.
0: To není dobrý, ještě 14 korun.
1: Jdeme ještě 20 korun. Ještě 14 zostanete, ano. Tady tu máte, dobrý je to, no. Buď jsem blbej já, nebo ona, teď se pěkně. Teď se schválně koukne. Teď se schválně kouknu na plakát, co hrajou. No jo, no vidíš to, no teď je to jasný. Oni nenapíšou ani na plakát, jak se ten film jmenuje. To snad není možný, no tak takhle to nesmí.
3: Na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vítejte v kotli, přátelé, jmenuji se Plačková, jsem vaše nová kotelnice.
2: Popelnice. To by byla moc plná.
1: Přátelé, nechte si své invektivy na našeho dnešního hosta, prosím.
3: Nevíme, co to znamená, ale klidně si to na něj necháme.
1: Za chvíli přijde náš vzácný host, pan ministr bez portfeje, pan...
4: Co to je do prdelky?
1: Pane, mluvte laskavě slušně, ano, chápu, že jste sice v pytli, teda v kotli, já si vřápa tu kotala pytel.
2: To je dost podstatný rozdíl, paninko. Jak jste vůbec přišla do jiného stavu?
1: Ministr už tady měl sice být, ale nevadí, má si nějaké zdržení, nacvičíme si alespoň nějaké reakce, aby tady byla opravdu kotelnická atmosféra, no. Tak například, když se vám něco nebude líbit, všichni zvoláte sborem fuj, prosím, nacvičme si. Ano, už. A teď naopak, když se vám něco líbit bude, zvoláte bravo. Ano.
4: To nebude potřeba.
1: A tamhle vidím už přicházet. Vítejte, vítáme se skutečem. Tady už přichází náš dnešní host, pan ministr bez portfeje, že doktor, profesor, kandidát věd Milan Pitkin. Dobrý večer. Pane profesore, jak jste to dokázal v tak krátké době se dopracovat k tolika titulům? To já bych teda nedokázala, víte?
5: Stačí nebejt úplně pitomej.
1: Chodka úvodem tady pro všechny lidi v kotli, že? Ale přijdete pozdě a hned nás urážíte, pane ministře.
5: Já se musím omluvit. Měl jsem cestou malou nehodu. Pěstují si totiž tělesnou zdatnost. Tak jsem se měl nejdřív asi 10 kilometrů na kole. Potom asi 10 metrů na kolečko.

0: potom 10 kilometrů v záchrance. Ale už je to dobrý. Jen se mi trošku vrátil koktár.
1: Pane ministře, vás jmenoval náš pan prezident ministrem bez portfeje.
0: Já vám do toho musím skočit, paní Plačková. Musíte divákům nejdřív vysvětlit, co to je, že jsem ministr bez portfeje. Co je to ten portfej? Aby si náhodou diváci nemysleli, že jsem ministr bez přirození, že jo? Takový úraz jsem zase na těch kolečkových brůlusích. Ne.
1: Ano, přátelé, to je správná připomínka. Bez portfeje znamená bez oboru působnosti, že? To znamená, že pan ministr může do všeho mluvit, ale je také za všechno zodpovědný. Ale tak nějaké otázky bych prosila, přátelé, vy vůbec na slova pana ministra nereagujete.
2: Je nám ho líto, že koktá.
1: Ale pana ministra vám nemusí být líto, je to velice silná osobnost. Vedle našeho pana prezidenta byl jedním z lidí, kteří se nejvíce zasloužili o pád totality v naší zemi, víte? Tak prosím vás, tamhle vidím, tamhle pán s mikrofonem chce položit otázku.
3: Jsem invalida. Jednou v zimě spadlo malé dítě do rozbouřené řeky. Já jsem pro něj skočil a zachránil jsem ho. Pak mi namrzly nohy a jednou mi museli uříznout. Teď mám invalidní důchod, no a za ten se přeci nedá žít. No to je nějaká spravedlnost.
1: Prosím vás, pane ministře, chtěl byste reagovat?
0: Patří ti to, má. Má se starat se sám o sebe a nestáká do vody pro nějaký cizí pár chanty.
1: Prosím vás, pane ministře, to snad nemyslíte vážně.
0: Co řeknu, za tím si stojím. A nemluv na mě tak zblízka, smrdí z tebe nějaká ryba nebo co.
4: Vdova. Beru vdovský důchod po manželovi jenom 2000 korun měsíčně. A to prosím platím každý měsíc. Tisícinka so, 2000 mě stojí jídlo a ošacení na děti, co pak z tohohle se dá žít.
1: Pane ministře.
0: No to máš teda blbý. Máš být bohatá jako já? Já jsem zjedil po tátovi 20 milionů, po postredovi 10 činžáků. No, já jsem v pohodě, ale to tě to roli lituju.
1: Abyste naše diváky uklidnil, víte, a ne, abyste je tady rozzuřil do nepříčetnosti. A k tomu ještě teďkom před volbama. A netýkejte našim mostům, oni vám také netýkají, ano?
0: Já pipí, tom jsem zásadně jenom ty tisíce.
1: Policie! Policie! Policie! Pojďte se! Prosím vás, uvědomujete si vůbec, co děláte? Vy se za mě schováváte. Co pak nevidíte, že jsem v jiném stavu? Co kdyby mě ti lidé povalili a ještě bych přišla tady o dítě?
0: No já jak se tam na vás koukám, tak by to nebyla, že žádná škoda. No ne, nechte mě domluvit, já vám taky neskáču do řeči.
1: No tak prosím, dokončete větu, ano?
0: Taky to třeba může být pitomeček.
5: Co to?
1: Pane
5: Plaček, to je moje manželka, je má rizikový těhotenství.
6: Já za to nemůžu, nemáte, když to neumí.
7: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak s kým jste se dohodl?
2: Jak to s kým? Já se koupu sám od sebe.
1: Ale tu výměnu bytu, s kým jste dohodl?
2: Jo tak, tak to je nějakej zrno zječný.
1: Zrno zječný?
2: Jo.
1: A proč on chce prý zječný?
2: On prý byl zvyklý na žitnou.
1: Tak vy se přestěhujete do Ječní, že jo?
2: Co bych dělal, co bych se stěhoval do Ječní? Tam přijde ten kurník z hostivaře.
1: Co? No snad nechcete stěhovat drůbežárnu do centra Prahy.
2: Jakou drůbežárnu?
1: Vy říkáte kurník.
2: A kurník šopa. On není drůbežárna. On je slaboproudej mechanik. Franta Kurník. Vidím, no, hostivaři, tam má pokoj, kuchyň. Tam si vaří, v hostivaři.
1: Tak a vy se budete stěhovat do hostivaře.
2: Ježiš, já žasnu, odkud máte tyhle drby. Tam přijde nějaké lahvička z Český Třebový.
1: Tak on je to čtyřsměna.
2: Jo, s jistým Vratislavem Poušteckým z Chocně.
1: Počkejte, já už ztrácím přehled.
2: No, to nevadí, já tady mám s sebou mapu republiky.
1: Zeměpis já ovládám. Tak ten Pouštěcký se chce stěhovat k vám.
2: Dejte pokoj, o tom jsme nemluvili. Že by si to rozmyslel?
1: Ale ne, já se ptám. No tak co je s ním?
2: Jo, s Pouštěcký? No. A takhle, helejte, Pouštěcký vdává dceru.
1: Aha, a ta dcera. No,
2: ta dcera je vlastně nevlastní. Ona je z jeho třetího manželství jeho druhý ženy. Z první republiky. Jo, to byl živel, pane, to byl živel. Ta se ráda vdávala. No. To víte, to je marný. To no. Si nepište tohle.
1: No. Ta s kým si chce měnit byt?
2: Jo, ten Pouštěcký. No přece s tím tydlitátem z Olomouce. Ten, co se stěhuje do Žiliny.
1: Ježíš.
2: Je jeho švagr.
1: Aha, stop, dobře. Hlaskujte mi to.
2: Š jako špindíra, V jako opice a jako amidor, G jako bagr.
1: Co jako?
2: Bagr, nebo kde se pivo vaří?
1: Jo, kde? Ale no, vy hláskujete toho švagra.
2: No, ty to je jeho švagr, na mou
1: důle. No, ale mě zajímá jméno.
2: Toho Šnekvencla?
1: No.
2: To já nevím, ale on je tajemník na MNV.
1: No dobře, tak ten se píše?
2: No.
1: No, co je přehlasovaný, no?
2: Já nevím, ale já myslím, že vždycky on se píše, co je odhlasovaný.
1: Posekněte, povinnosti tajemníka MNV jsou mi dobře známy,
2: no. Jste jeden z mála, pane, to jste jeden z mála.
1: Tak kam se stěhuje ten ze Žiliny?
2: Ten ze Žiliny, ten se stěhuje do Rimavské Soboty. A v neděli.
1: To je ten od švagra.
2: Ne, ten je od pošty.
1: A stěhuje se do Prahy.
2: Ne, do Černý Pryčope. No,
1: člověče, to je úplnej drak na chostnu.
2: Depak, to je nějaký nádi hází Imre.
1: Imre?
2: Hej, Imre.
1: No, a ten se stěhuje na Kamčatku.
2: Proč?
1: No já nevím, já se směju.
2: Vy se nesmíjete.
1: Nesměju.
2: Čemu?
1: No, že se stěhuje na Kamčatku.
2: Kde to je?
1: Počkejte, já tady nemám mapu východní polokoule, aby vám to
2: ukázal.
1: Počkejte,
2: a není to nějaký omyl?
1: No ovšem, pane, to jen tak, ironii.
2: No jo, já se v těch nových republikách tak nevyznám.
0: To 101 FM, Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Je to dobrý. Prostě to je dobrý. To je fajn, to je výborný. S tobou dvě LPčka, pár singlů.
2: A co hudba k té sbírce básní?
1: Ano, neblázněte, hudby je dost, poslyšte. Dejte se zbytek se, když ta dotyne přičmára, to nechte na mě. Ale s těma textama si budeme muset ještě trochu pohrát, víte? To bych chtěl si s tím pohrát. To je třeba pěkný, ale to je pěkný, jo. Seděla milá pod bukem, hrála si s mojím kloboukem. Mám za kloboukem peří a tak mi milá věří. No to je perfektní. Poslyšte, to je perfektní, to je polka jako vyšitá. Ovšem tohle, až tímhle koupím sladké bombony, zatroupí nám tomu zlaté trombony, to je taky výborný, jo. Ale já v tom cítím spíš takovou městskou cukrárnu, víte, jako cukrárnu, no. Než teda vesnickou prodejnu jednoty. To by tam mělo jako tak nějak, jako, víš, co mám, já ti budu tykat, jo, nevadí,
2: jo. Děkuju,
1: no,
2: ale,
1: ano, víš, co mám na mysli, jo,
2: tykej.
1: Tu vůni venkova, jo, no já ti tykám, no, hele, no. Tu vůni venkova, víc jako vyjádřit, jo, a místo toho trombonu by to chtěl něco menšího, nějakou takovou trumpetku.
2: Jo, ano, třeba, já už to mám, můžu ti taky tykat, podívej
1: no,
2: se.
1: Jo, bude.
2: Pojď, má milá, do jednoty koupit ledovky, na cestu nám budou troubit zlaté křídlovky.
1: No já jsem s tebe blázen. No, hele, ty jsi genius, teda vy jste genius, já tě budu tykat, no, jo, ty jsi genius. Helejte se, ty moc radit nepotřebuješ, rozumíš, ty to máš prostě v krvi. Ale hele, předem, dobrá rada, jo, žádný hnojiva. Mechanizaci omezit jenom na minimum. Koukni, já jsem měl třeba jeden takový text, taky jako šikovný nesmírně, šikovný kluk, fakt takový kluk, dobrý, no, líbil se mi, jo, ale já mu to musím vrátit, jo. Za našimi vraty skladej fosfáty, těma pohrýme za potokem lán, vesele bude pak tobě, mě i nám, no to nejde. Ona je to krása, jo, mě teda srdce krvácela, musel jsem to odmítnout, to nejde. Lidi to prostě nemají rádi, jo, když se zpívá o hnojivech a o průmyslových zvlášť, to už vůbec ne. Fosfáty, člověče, to nejde. Buď to se jim na ty hnojiva hůř tancuje, nebo co? Nebo je to na ně moc moderní, že se neotoče, já nevím. Ale prostě hnojiva ne. Ono by to chtělo spíš víc jako chaloupku, jo, rezedu nějakou. No v tom se neomezuje, hele, můžou být malovaný pod javorem, pod strání, prostě jak chceš, ale hlavně chaloupky. A potom vůně květu, to je taky dobrý, jo, to je žádaný, jo. Vůně sena, vůně jednotlivých ročních období, kromě zimy, ta nevoní, jo.
2: Já vím, já to mám, ale zrovna jednu takovou, počkej.
1: No ven s tím, no.
2: No vy tady. Stoh už dohasíná.
1: To je perfektní, no.
2: Počkej, aby ten rým jako vynikl, počkej. Stoh už dohasíná, my hasiči však bdíme. Špícímu dýmu vstříc hledíme. To je hezký.
1: No hele, já ležím, já ti říkám, já ležím. To je fantastický, ale to je náladovka. Já ti říkám, to je náladovka a já mám na to nos. Hele, to budeme hrát o basických bálech, to obdrandíme pětkrát za večer, to je tutovice. A já bych dal černýmu dýmu přednost před tomu čpícímu, jo, to čpe, to není dobrý, si špatně zpívá. A na deskách je to trhá, já ti říkám, to pojede. Černý cikán půjde do háje. Každej bude chtít jen stoch už do hasína. Lidi budou žvát, ať už do hasína. Nebo někdo bude řvát jenom sem ze stohem, člověče. Co to děláte? Vy musíte k nám, vy no musíte
2: tak,
1: být nám.
2: No tak nezlobte se, tak já si to ještě nějak rozmyslím. To víte, já jsem v podstatě básník.
1: Ejte pokoj, nejste. S tím musíte seknout a hned. To byste si mohl zkazit vkus a styl.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Nikdy nezapomenu na svatbu, kterou popsal spisovatel Fulžum. Tehdy měl oddávat dceru velmi zámožné dámy, která se do svatby svého dítěte nesmírně položila. Měl to být velkolepý obřad s velkolepou hostinou. Natáčet ho měli 4 kamery. Hostů bylo přes 1000. Vydaných peněz snad přes 1000, šaty od Diora, lahůdky francouzské kuchyně, 6 družiček, 1500 růží a kila poměnek. Živí zpěváci, velký orchestr. Pak sláva začala, hudba hrála. Ženich přišel s matkou, svatebčané seděli v kostelních lavicích. Maminka nevěsty zářila radostným očekáváním. Pak vstoupil do kostela nevěstin otec. Nevěsta se ho držela v podpaží. Nikdo se nedíval na její nádherné roucho. Všichni civěli na její obličej. Nebyl bílý, byl zelený. Nevěsta, předtím si z nervozity zobla krevet v sírovém těstíčku, párečku se slaninou, peppermintových bombonů.

Konů, švestek v rumu, jednohubek se sardelkou, artičoku v omáčce, višní v griotce a tatínek jí na uklidněnou dal krapet růžového šampaňského. Nevěsta šla, spíš se vlastně potácela uličkou a pak začala zvracet. Nedecentně ublinkávat, jak by se slušelo na dámu. Zvracet. Krevety, višně, šampus, buštíky. Nevěsta se doslova poblila. Zasáhlo to družičky, tchána, ženicha, budoucí tchýni, ženichova bratra a pastora. Pak to v kostele vypadalo jako u Waterloo. Družičky pištěly, matka nevěsty omdlela, ženich ztratil síly, takže se prostě posadil na zem, slabší žaludky utíkaly ven a hudba, nic netušíc, důstojně hrála. Nevěsta se doslova ztratila v bezvědomí. A silnější nátory řvaly smíchy. Tenhle příběh skončil nakonec happy endem. A z toho vyplývá, že když už svatba, tak si vždycky vezměte jen toho, s kým se máte opravdu rádi. Má osobní rada navíc, jak přežít svatbu, je: na svatbu nikdy nezvěte své bývalé milenky a milence.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobrý den, pane, dobrý den.
2: Dobrý den. Jo. Vysoko. Tak si představte, pane, že mě zase tuhle chytil Hexenschuss.
1: Ale ne.
2: No jo.
1: Berete na to brufen.
2: Depak, to mě nepomůže.
1: Ne.
2: Já byl na masáži, bylo to dobrý, ale stálo mě to 1500 korun.
1: Nějak moc, ne?
2: No, ona je to nějaká nová masérna, nedávno to u nás otevřeli. Ona to vzala teda důkladně, jo? Se vším všudy, stejně mi to nepomohlo.
1: A co vám všechno tak jako masírovala, no, nebo čím začala?
2: To se vám chci svěřit, hlavně tadyhle pod břichem, jo?
1: Kde?
2: No tadyhle.
1: No to mi nemusíte ukazovat,
2: no,
1: já to mám taky.
2: Mám takovej malej výstupek.
1: No,
2: přitom to tam mám už dlouho a vůbec mi to nevadí. Ani mi to nepřekáží.
1: No, jestli třeba ona to nechtěla nějak odstranit, víte, aby se vám to nedostalo do zipu?
2: Já nevím, ona říká, že prý by mi pomohli nějaký svatojánský broučci. No, vlastně to, co to kecám. Španělský mouchy. Já mám sestro, ale kde si je mám nachytat? Přece kvůli tomu nepojedu do Španělska. A ona má v nějakým letadlovým centrumu.
1: Centrum?
2: No, říkala Eros. No tak to je jako Aero, ne? Jako letadlo, ne?
1: Ale prosím vás, co to je za nesmysl? Já vám poradím, až vás příště vezme Hexenschuss, běžte do toho reumatologického ústavu, víte, a tam jsou takový ty starý, dobrý, poctivý sestry a ta už ví vždycky každá sestra, jak na to prostě jít a...
2: To víte, to... že jo, no, taková bába se k tomu umí postavit, to není jako ty mladý fuchtle. Prosím, a teď ona tam stojí, sukinky nad kolena, ještě přitom kojí.
1: A to snad ne, no.
2: No jo, teď ale... ona se ani nestačila oblíct pod prsenku.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Mám rád zvířata. Zbožňuji i půlku koně ve svém mopedu. Proto jsem se rozhodl navštívit svého bratra Simeona na venkově. Navštívil jsem se svým vozidlem benzinovou pumpu. Tam jsem pravil: dejte mi půl litru benzinu. Učinili žádané. Vyndal jsem zápisník a počítal. Pak jsem pravil: dejte mi ještě 2 deci. Učinili žádané. Počítal jsem. Posléze jsem pravil: dejte ještě malou štamprdli. Personál se počal diviti. Já jsem pravil: nic se nedivte. Mám to vypočítáno přesně k bratrovi. Neumím to zastavit. Mopedové přistání se povedlo. Bratr Simeon nebyl doma. Tu jsem se rozhodl, že ho překvapím. Ukryl jsem se do bílé skříně v kuchyni. Čekám hodinu, Simeon nikde. Čekám 2, Simeon nikde. Pojednou se na krajinu snesl čarovný podvečer. Vznešené ticho. Nikde ani ptáček nezacvrdlikal, ani větvička nezachroustla, ani slavík nezatloukl, ani šťovík nezakyselil. Vznešené ticho. Z toho ticha mě pojednou začalo mraziti. Pak mě přišečí bratr Simeon z bílé skříně vyndal. Byla to lednička.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.